0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď je hned.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

přijdu a přesto neslyším tvůj hlas.

Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a MJ Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.

Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.

0: Lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz

do mraku měsíc schoval tvář. Vášeň se mění v kalendář.

0: hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
5: Už víte, že v Koloseu v Liberci Pavlovicích otevřeli bistro? Parkování zdarma v areálu, otevřeno od pondělí do pátku, už od 6:30 ráno do 3 odpoledne. Skvělá příležitost pro biznis snídaně, ale i levné minutkové obědy v klidném a hezkém prostředí s parkem. A navíc návštěvou podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním handicapem. Zkuste bistro v Koloseu. Více na universium.cz.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Kvalitní obědy přímo do práce či domů? Denně na www.universium.cz. Vaříme čerstvou a zdravou domácí kuchyni, včetně diet. Jsme chráněná dílna MCU Koloseum. S dobrými obědy od nás navíc podpoříte potřebné. Poskytujeme náhradní plnění. www.universium.cz. Vaše zdravé obědy.
3: Zažijte atmosféru legendárního Maleville Cupu na vlastní kůži. 27. ročník maratonu horských kol startuje 13. června v Jablonném v Podještědí. Ať už preferujete dlouhou trasu nebo si chcete užít pohodu na kratším okruhu, Maleville nabízí výzvu pro každého. Registrujte se na www.malevillecup.cz a buďte u toho.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Potraviny v Česku zlevňují, ale zemědělci upozorňují na problémy. Podle ministerstva klesly ceny potravin letos mírně dolů a pomáhají tlumit inflaci. Zároveň ale padají i výkupní ceny, takže se část farmářů dostává do ztráty. Nejvíc je to vidět u mléka, masa a dalších základních potravin.

0: potravin. Zemědělci varují, že dlouhodobě nízké ceny mohou ohrozit domácí produkci. Ministerstvo prověří propuštění Romana Janouška z vězení, zabývat se bude postupem soudů i posudky o jeho zdravotním stavu. Podle znalců měl být podnikatel v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Server Seznam zprávy ale zjistil, že se po propuštění účastnil cyklistických i lyžařských závodů. Janoušek si odpikával trest za nehodu pod vlivem alkoholu z roku 2012. Tomáš Hertl zařídil Vegas vítězný vstup do finále NHL. Český útočník rozhodl gólem v 57. minutě o výhře 5-4 na ledě Caroliny. Vegas přitom během zápasu otočilo stav z 0-2. Hertl si připsal už čtvrtý gól v letošním playoff. Finálová série pokračuje dalším zápasem v noci na pátek. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: V Lázních Lib Verda na Liberecku skončila po dvou letech stavba repliky dvoukřídlé kolonády s pitnou síní Kristiánova pramene. Nahrazení dožilé stavby z poloviny 19. století si vyžádalo zhruba 30 milionů korun. Práce v prostoru lázeňské kolonády, která patří k památkám chráněným státem, tím ale nekončí. Oprav se dočká ještě druhý altán nazývaný Mariin pramen a meteosloupek. Na severu Čech bude dneska převážně zataženo a na většině území musíme počítat s deštěm. Odpoledne pak místy až oblačno a už jen přehánky. Nejvyšší teploty mezi 15 až 18 stupni.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné ránko, chvíli po šesté, je středa a začíná snídaně šampionů. S vámi my tři, Jasmin, čau.
2: Ahoj.
1: David, čau.
2: A Michal.
1: Čau. Jaký máte ránko, lidi?
2: No tak trošku upršený v tuhle chvíli, ale hezký, je to vlastně příjemný.
1: Trochu jsme se zaplavali, ale je to příjemný. Co bude příjemný teď, to si užijete všichni, kdo jste u rádia. Katy Perry, Hot and Cold, tím začínáme. Hezké ránko.
0: Hit Radio Kontakt.

0: někdo, kdo se nemohl rozhodnout, jestli udělat letní song, anebo song na zimu. Katy Perry, Hot and Cold, 6 hodin, 7 minut, posloucháte Hit Radio a my vám přejeme krásné ránko.
1: Je to tady, ta vaše chvilka, kdy se nám můžete ozvat, říct nám něco o tom, jak to u vás vypadá, zjistit, jestli to tak třeba nemá víc lidí, nebo jestli neladí zrovna vaše sousedka. Minuta šampionů nás čeká už za chviličku, 60 sekund na vaše zprávy, ve kterých po vás budeme chtít tři věci.
0: Jak se jmenujete, odkud jste a jaký je u vás počasí? A jak jsem řekla, je to proto, abychom zjistili, jestli to třeba nemáte podobně. Já si myslím, že to dost podobně bude, protože v celé republice aktuálně...
2: Je vtipný, jak člověk stárne, tak ještě docela nedávno bych si říkal, tyjo, to bude zas den, jo, propršenej. A takhle jsem si říkal, aspoň bude zalito.
0: Ale to je fakt. Stárnem, ale ono se tak krásně spalo. My jsme teda spali s plně otevřeným oknem, mm-hmm. aby to krásně luftovalo. Nevím, jestli to máte taky tak.
2: Jasně.
0: Jo. A ten deštík, ono začalo u nás pršet v kolik asi, nevím, někdy o 2:30 ráno a prší doteď, jo. Takže to probuzení už ty 3 hodiny, když to začalo bubnovat na ten parapet, ježiš, to miluju.
1: Já jsem koukala, že ve Varech, v Plzni, Ústí a tak, to je zatím bez deště, ale aha. možná nám to posluchači vyvrátí a právě nás to zajímá. Tak jaký to u vás je?
0: A možná nám to posluchači závidí tak, že u nich neprší. Tak nám napište, připomínáme ještě jednou, jak se jmenujete, odkud jste, jaký u vás počasí, číslo 777-937-777. To bude minuta šampionů hned po Imagine Dragons, tohle jsou Sharks na Hit Radio. Hezké ráno.

0: takhle vám hraje středeční Hit Radio Snídaně šampionů 6.11 a Imagine Dragons. Hezké ráno. Minuta šampionů startuje za malou chvíli, ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, no a jaké je u vás dneska ráno počasí, tak jdeme na to teď.
1: Andrea Budějce, zataženo a 14 stupňů.
0: David Žacler, zatím sluníčko a 15 stupňů, pršet bude asi během dne, ale jako mraky jsou, no.
1: Luděk, Ostrava, svítím, tam krásně sluníčko.
0: Závidíme, Žaneta, Jaroměř neprší a ani v noci tomu tak nebylo.
1: Věrka, Horní Lideč, na Valašsku je krásně a v 5 ráno svítilo i sluníčko.
0: Martina Žďar nad Sázavou, zataženo, ale neprší a je celkem i teplo.
1: Lukáš Hradec, zataženo, 17 stupňů k tomu.
0: Pepa Železná Ruda, 11 stupňů, lehce poprchává.
1: Bára Zvrchlabí, na cestě do práce do Svobody nad Úpou, sucho, neprší.
0: Jana Novíčín, svítí sluníčko, před očima krásná duha na obloze.
1: Pepa Brno hlásí u nich v Brnéčku, že tam je sice pod mrakem, ale neprší.
0: A na Lanškrounu nás je oblačno, teplo a ještě neprší.
1: Saša z Ostrova u Karlových Varů, u nich pršelo v noci, ale teďka je pod mrakem a zatím neprší.
0: Člověče, tak někde sluníčko, někde prší, někde zataženo.
1: No ve většině případech vlastně jako teda neprší a my jsme si mysleli, že prší všude i
0: no
1: podle mapy.
0: Ještě tady přišla jedna zpráva. Michal Jasmin David, Praha. 15 stupňů, prší. To tady dorazilo. Nicméně budou pršet hity jako Trakaře, Kamrat, Be Mine, pro vás. I kdyby u vás nepršelo, tak ať vám to není líto. Tak pojďme na to, hezké ránko.

0: čtvrt na sedm. 3 minuty k tomu, tohle je středeční Hit Radio snídaní šampionů Tiesto Ava Max de Morou. Tak jestli si myslíte, že největší piráti silnic sedí v natuněných bavorácích, tak to jste hodně na omylu. Hodně na omylu. Máme tady případ z Německa, kde policie aktuálně stíhá babičku, která v obytné zóně na 30 letěla s chodítkem celých 42 km za hodinu.
1: Byly nějaký slevy v Kaufu, nebo co se tam dělo?
0: No, to je dobrá úvaha, tak mi to napadlo. Co, jak se to stalo? Vyfotil jí radar, jo, a podle fotky z radaru běžela po chodníku s tím chodítkem rychlostí 42 km za hodinu, což je vlastně rychlost blížící se Usainu Boltovi. Jakoby, jo. Ale já si říkám, jasně, tvoje teorie, jestli byly někdy nějaký slevy, jasně. Já si spíš myslím, že to bylo takhle, nicméně máme tady k tomu autentickou nahrávku, jo. Jo? A takhle dřív na vesnici fungoval vysokorychlostní internet. Takže tam byl určitě nějaký speciální drep. Hele, a jestli mi nevěříte, tak ať se propadnu do západního Německa, jestli kecám.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus Česká Lípa.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
6: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: tisknu levně.cz.
7: Náplně hned.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD DC Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD DC Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na dálnici D7. Silničáři pracují mezi kilometry 12 a 13 ve směru na Chomutov. Je tam proto dočasně zavřený pravý jízdní pruh. Dávejte si tam pozor.
11: Jedno kafe v paláci. Krásná zahrada, výběrová káva a dobroty vlastní výroby. Vaše kavárna. Jedno kafe v paláci Líbik.
12: Hit Radio Kontakt.

0: jste všichni vy, kdo jste u rádia, 6 hodin 30 minut. Posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, s vámi Michal, taky Jasmin, taky David, a ten pro nás všechny má ranní update.
1: Ranní update.
2: Jakub Menšík je poprvé v semifinále Grand Slamu v Paříži vyřadil Fonseku. 20-letý hráč porazil Brazilce ve třech setech a duel ukončil až 7. matchbolem. V boji o finále čeká Menšíka světová trojka Alexander Zverev z Německa. Lamborghini zatím s elektromobilem počká. Italská značka luxusních automobilů oznámila, že do konce desetiletí neplánuje uvést čistě elektrický vůz. Místo toho se zaměří na plug-in hybrid. Nejlepší učitelkou Česka je podle poroty Lada Stuchlá. Letošní ročník soutěže Global Teacher Prize vyhrála učitelka z Kladna. Působí na zdravotnické škole a porotu zaujala mezi 10 finalisty. Tradičně se hodnotí hlavně inspirativní přístup k výuce, práce se studenty, moderní metody a schopnost motivovat žáky.
0: Tak my moc gratulujeme. Napadlo mě, vzpomenete si, vy, kdo jste u rádia, na svoji první třídní učitelku?
2: No je, je.
0: Co vy dva tady?
3: Na první tolik ne, ne na, na jméno, ale potom obecně na první stupeň ano. Já jsem měla Milány Černou a Ludmilu Bartákovou a obě byly stejný v tom, že byly takový ty hodně přísný učitelky, kterých se jiný lidi báli, ale byly skvělí, protože naučili, byli féroví, poctiví a takový jsem měla nejradši, takže moc ráda na ně vzpomínám.
2: Hezký. Ale za mě je to učitelka češtiny z Gimplu, Lenka Krejsová, doufám, že k ní tahle zpráva doputuje. Úžasná učitelka, zábavná, motivovala, naučila.
0: Mě fascinuje, představ si, že vlastně odejdeš jako z firmy, třeba skončíš někde v práci a zapomeneš jména tři čtvrtě kolegů třeba za týden, ale první třídní učitelku si pamatuješ celý život, nebo třídní učitelku jakoukoliv, jo. Květa Podvalská Jaroměř. To je ta moje. Strašně rád jsem jí měl. Tak možná jste si vzpomněli i vy na jméno vaší třídní, případně na to vzpomínání vám tady může, tomu vzpomínání může pomoct další muzika Republika Ready to Go na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Tak i letos se tohle hraje hodně na svatbách. Alex Warren, Ordinary, taky na Hit Radio v 6 hodin 38 minut.
1: Jestli máte doma učitele, nebo učitelku, nebo prostě jenom nějakýho znáte, tak na ně teďka buďte hodný, kde máte doma, tak jim dopřejte nějakou dobrou véču a masáž třeba, protože oni to teďka nemají úplně lehký, jo? Teďka běží takový to jedno z nejzvláštnějších období školního roku, kdy děti ještě chodí do školy, ale vlastně už se jako neučej. Známky jsou uzavřený, učebnice už nikdo neotvírá, hlavy ty jsou úplně zavřený, hlavy dětí ty už jsou někde na prázdninách, jenže učitelky naopak makají, ty vymýšlejí ty sportovní dny, dávají dohromady nějakou administrativu, vysvědčení, odevzdávání učebnic, je toho strašně moc vlastně.
0: No, ale pak přijdou ty dva měsíce prázdnin, samozřejmě zasloužených prázdnin, ale ono to asi nebudou úplně dva měsíce. Teďka už by mě začaly podle mě učitelky opravovat takhle na dálku, protože přece jenom je potřeba nějaká příprava na ten další školní rok. Takže tak měsíc mají volno.
1: Já doufám, že aspoň měsíc a půl od
0: měsíc
1: toho
0: a půl,
1: doufám,
0: měsíc a půl.
1: Jako. Vím, že se tam vždycky scházeli jako už pár týdnů před začátkem školního roku, ale...
0: To nám klidně napište, ať teda víme, ať to máme teda z první ruky, jo. Jinak já jsem to tady počítal a včetně dneška zbývá do konce školy přesně 18 pracovních dní.
1: Já si myslím, že radost mají všichni, takže, možná kromě rodičů někdy, ale...
0: No, takže děti, vy, kdo nás posloucháte, jestli už jste vzhůru, tak už jenom 18krát do školy, učitelé taky už jenom 18krát do školy, k tomu teda nějaká práce navíc, no ale my tady budeme s váma samozřejmě o prázdninách. Jsme tady s váma i teď, za malou chvíli další hity Kygo, Zach Abel for Life a taky myslíme i na vás, kdo nás sledíte na cestách. Bude aktuální doprava za moment.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6 200 korun měsíčně. Autonord.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
7: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
6: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na dermax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
13: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
14: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
16: Řešení je úvěr od Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit hodně.
16: Řešení je Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
16: Řešení je Acema.
15: A co když potřebuju 20 milionů?
16: Řešení je Acema.
15: A 30?
16: Acema.
15: A 40?
16: Acema.
15: A 50?
16: Acema. Jde to i bez banky.
15: Hele, nezaseko ses?
16: Ne.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
18: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
19: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Na silničáře dnes narazíte v Liberci. Pracují v ulici ke sportovnímu areálu, která je neprůjezdná. A pozor taky na Děčínsku Dílovém, kde silničáři dočasně obsadili kamenou.
21: Mami, proč máme všechno od konceptu?
22: To jen se zeptej, tatínka.
23: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
24: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
25: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
26: I took the long road across the ocean.

I've been

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. komfort@group.cz.
5: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
6: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny ropy se téměř nemění, trhy vyčkávají na další vývoj situace na Blízkém východě a jednání mezi Iránem a Spojenými státy. Asijská země zatím zvažuje navrhovanou dohodu o zastavení konfliktu. Podle analytiků bude rozhodující, zda jednání přinesou konkrétní posun v klíčových sporných otázkách. V Kongu výrazně klesl počet podezření na ebolu, z více než 1000 případů jich po negativních testech zůstalo asi 120. Zároveň ale přibyly potvrzené případy, aktuálně jich je kolem 350, z toho už 60 lidí nemoci podlehlo. Podle Světové zdravotnické organizace se situace zpřesňuje díky testování a vyřazování falešných podezření. Prezident Petr Pavel na summit NATO na motorce nepojede. Sám řekl, že by to vnímal jako provokaci a zvolí spíše důstojnější způsob dopravy. Zároveň připomněl, že na vrcholných jednáních NATO a OSN má Česká republika dlouhodobě zastoupení prezidentem. Pavel také podpořil přijetí eura a kritizoval některé nedávné změny v oblasti protidrogové politiky. Na závěr návštěvy Zlínského kraje ho čeká ještě program v regionu i výšlap na Svatý Hostýn. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Nebezpečné silnice bez chodníků, lidé pohybující se mezi auty a rychlá doprava neodpovídající prostředí.

0: kůrovce. To jsou problémy, které dlouhodobě trápí Ralsko a Jeřmanice v Libereckém kraji. Díky podpoře Státního fondu dopravní infrastruktury a platformy Vize 0 se ale chystají změny. Jednou z nich je třeba nová část cyklostezky v Jeřmanicích, která oddělí chodce a cyklisty od aut. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 15 až 18 stupni. Bude zataženo s deštěm, odpoledne pak ubývání srážek a částečně i oblačnosti.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Dobré ránko.
3: Krásnou středu vám přejeme.
1: Snídaní šampionů.
2: 7 hodin, 2 minuty, Michal, Jasmin a David s vámi. Tahle hodina bude hodně nabitá. Hodně nabitá, nejenom písničkama. O 7:30 budeme soutěžit v rychlé pětce, a to o Puget 100 růží. No a v 7:50 taky o dovolenou v hodnotě 40 tisíc korun. Tak v 7:50 buďte taky rozhodně u rádia. A teď Skript a Will.i.am. Hezké ráno.
1: Hit Radio Kontakt.

0: 7 hodin, k tomu 6 minut, ladíte středeční Hit Radio. Hezké ránko.
1: Kdo máte děti, nebo jste třeba čerstvou tetou jako já, tak určitě znáte pocit, který já zažívám teďka od víkendu a ještě to nepřestalo. Já jsem byla s bráchou, který má 8měsíční dceru. A bylo to boží, ale jak jsem s ním strávila 2-3 dny, tak mě teďka v hlavě pořád hrajou dětské písničky. A co je na tom jako horší, že mě už se i líbí. Já jsem přišla na nějaký nový prostě a teď si to broukám. A nejhorší na tom vlastně je to, že já si je broukám, i když nejsem s tím dítětem. I s přítelem v autě si najednou zpíváme ty písničky.
0: Nech mě hádat, je to něco od baby? Děláš si srandu.
1: Jaho, jahody, prosím pěkně.
0: Jaho, jahody.
1: Ale ono je to fakt dobrý, počkej, jako fakt dobrý. No?
2: Jaho, jahody.
0: Jasmin. Jaho, jahody.
1: Ty jsi táta, tak ty to taky musíš znát.
0: No, já, bohužel.
1: Bohudí.
0: Teda, bohužel, jako, ano, jsem táta, jsem rád táta, ale bohužel znám tohle, jako no.
1: Ale to není vlastně nejhorší věc, protože já jsem kačer, dělám kva, kva, kva, to je jako, to je jiný level zase.
0: Dobře, tak beru zpátky. Jaho, jaho, jahody, ještě dobrý, jo, ale...
2: Já jsem kačer, dělám kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva,
0: kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva,
1: kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva,
2: kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva,
1: kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva,
3: kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, kva, právě Baby Shark, 17 miliard přehrání.
1: Ty krás. A ten už mi leze krkem, ale hele, béba dobrý.
0: Ne, podle mě, jako děti, kteří tohle poslouchají, budou mít dost prostě problém, tak jako no, s něčím. S nějakýma návykovýma látkama, asi, jo.
1: Tak co, rodičové, co hraje v hlavě vám? Jaký dětský song? Ještě jsem měla... Bumba z Haťa Paťa Zumba.
2: Jsem prase, dělám...
0: Co říkáš, Jasmin? Tak Jasmin, povídej.
1: Dejte nám vědět, jak to máte vy, 777-937-777, co hraje v hlavě vám, co pořád musíte pouštět dětem, možná vás to už trošku nebo hodně štve, ale...
0: Tak je nám naprosto jasný, že jsme potěšili děti, které s vámi teďka třeba jsou v autě, nebo jim chystáte doma snídani, jasně, rodiče jsme moc nepotěšili, si myslím, ale přesně jak říká Jasmin, pojďte nám dát tipy ještě na nějaké takovéhle sebetrýznivé kousky, jo, jestli něco takového máte. Pojďte nám to buď nahrát jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to sem pinkněte normálně jako zprávu, SMSku. Teď Enrique Iglesias a já se ptám. My se ptáme. Can you hear me? Pojďme na to, 709. Krásné ráno.

0: čtvrt na 8 minuta k tomu. Tohle je středeční Hit Radio, snídaně šampionů. Dobré ráno.
1: Vyprávila jsem vám o mém víkendovém zážitku, kdy jsem čas trávila s bráchou, jeho přítelkyní a jejich 8měsíční dcerou a od té doby si zpívám dětské písničky. A horší je, že mě to jako opravdu ale baví a chtěla jsem zjistit, jak to máte vy, co si broukáte.
0: Píše třeba Péťa. Naše poslouchá Sloník Toník. Já jsem popelář, prostě cokoliv od Míši Růžičkové. Nejhorší na tom je, že na to musíme tancovat všichni.
1: To taky znám, jo.
0: Tohle mě trošku minulo, se přiznám. No, a jsem za to tak trochu rád.
1: Já mám ještě 10letou ségru, takže tehdy tohle fičelo celkem.
2: Já jsem zrovna chtěl říct, že není možný, že se všechny tyhle písničky naučila za jeden víkend. Jako.
0: Ty máš 10letou ségru a my tady o toho máme tebe.
1: Pak tam máme hlasovku od Péti.
0: Tak, hledám hlasovku od Péti. Teďka jsem tam pustil něco, co jsem nechtěl. Tak, pojďme na tu hlasovku od Péti.
3: Ahoj do rádia, tady Peťa. Mám dva kluky 10letý, frčili jsme na podobných písničkách, teď u nás jede Miro Jaroš, to jsou super vecky, sledujeme koncerty, je to super, hrozně mě to baví, to sám s dětskama. Mějte krásný den, čau.
0: Miro Jaroš, jo. Líže tatko, líže mamka,
1: líže celá rodina. Prosím vás, to je song Zmrzlina, jo?
0: Jasmin, já možná budu vypadat jako, že jsem neznalý, jo. Kdo je Miro Jaroš?
1: Mira Jaroš, já o něm nemám jako nic moc najetýho, ale znám ho taky kvůli ségře a je fakt dobrý, má super songy, dělá koncerty, je to prostě slovenský zpěvák a opravdu úspěšný.
0: Takže jako úspěšný u dětí teda.
1: Ano, a u rodičů. Pak tady máme zprávu od Jardy, ahoj, u nás frčí traktor tralalaktor. Já se cítím jak na dětský diskotéce. Já jsem fakt nadšená v tuhle chvíli.
0: Já se cítím trochu trapně už.
1: Dobře, tak dejme si chvilku pohov. Píše třeba David. U nás jede to samé, co jste pouštěli předtím. Míša z Plzně, zdravím, nejsem máma, ale teta a mám přítele, který mu je 36 a miluje Bébu zpívající zvířátka, jak jsme pouštěli. Já jsem kačer, hele, říkám si, jestli nechodíme se stejným, protože mýmu je taky 36 a taky miluje Bébu, jak jsem říkala.
0: Ty bláho, to je neskutečný. Tak napsal anonym, možná radši. Anonym, hezké ráno, syn má 6,5 let, tak jsme už postoupili. Teď u něj vystoupí vypsaná fixa. No, tak to je ono, to je ono.
1: David, ahoj, štístko a poupinka, šlapy, šlapy, taky známe. No ale zpráva, co vlastně nás úplně vrátila do dětství.
0: Ahoj, co takový chňapík, maličký krokodýl, nebo decibely lásky?
1: Chňapík, to byla chňapík. Bomba.
4: Já jsem chňapík, maličký krokodýl.
0: Jako, takhle, já jsem trochu Grinch, to víme, jo. Je to ale roztomilý na jednu stranu. Já jsem ale divnej, já jsem prostě vyrostl na Prodigy, jako jo. Prodigy a Operation Blade a prostě a Fateless, já nevím, no.
1: Ale počkej, oni mají ich Chňapíka v němčině, ich bin Schnappida z Kleinek Krokodýl.
0: Já jsem myslel, že Prodigy zremixovali Chňapíka. Ty bláho. No tak jo, tak myslím si, že jsme nejvíc potěšili vaše děti a já to tam ještě na chviličku dám, tak děti poslouchejte.

slyšíme v těch autech refrén. A dospěláci se přidají taky. Tak asi dobrý. Ty bláho, tak omlouváme se, protože věříme, že spoustu těch písniček z hlavy nevyženete ne do konce dnešního dne, ale do konce vašeho života. Pojďme na mandraže. Hledá se žena 7 hodin 20 minut. Tohle je Hit Radio a středeční snídaně šampionů. Krásné ráno.

0: se žena 7.23 na Hit Radio.
1: My se vám chceme omluvit, pouštěli jsme tady ty dětské písničky v rámci toho, že teda já jsem o víkendu si všechny tyhle ty písničky dala do hlavy díky mojí neteři. Je vás hodně, co se snažíte těch songů dětských zbavit, píše třeba Janča s vysmátýma smajlíkama. Moje dvouletá neteř miluje Bébu, já jsem kačer. Teď se povedlo, že se týden tato písnička nepouštěla. Tak dík, teď se toho zase natlouho nezbavím.
0: Ale že není zač, vyřizujem. Mě tady pobavila zpráva. Napsal mi kamarád z východních Čech, tyhle, co to tam v tom rádiu hulíte? A ještě tady dorazila zpráva, ahoj, ještě jedna technická, kdo pak si vzpomene na gumimédiu v různých jazycích, to píše autobusák Jarda, no tak těch písniček je spousta, už to samozřejmě poušet nebudeme, to se necháme.
1: Crazy Frog.
0: To si, jasně, Crazy Frog, tak to už je, to jsme milovali, my jsme byli dospělí, si myslím, už jako víc, jako starší, no. No tak za malou chvíli něco klasického, na co jste zvyklí, a to je třeba tohle. Henderson, Rudimental, Alibi. No a připomínám, že už za pár okamžiků je to Rychlá pětka, kde soutěžíte celý tento týden o Puget růží, 100 růží od Florey, tak na to rozhodně počkejte.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Práce domů, to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
3: V Liberci v obvodní ulici probíhají stavební práce.
2: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Kontakt.
4: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
5: Autokoutek.
6: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
5: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
6: Výhodné financování.
5: Pro nové i ojeté vozy.
6: Ale jen u Autokoutek.
5: Dobrá adresa pro váš vůz.
6: www.autokoutek.cz.
5: Již 30 let.
6: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej. Propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
7: Hausbrand Café, per favore.
8: Sì, signora.
7: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
10: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
11: Bauhaus.
12: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
13: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
14: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
8: tuhle vůni a chuť prostě musíte zažít.
11: Přijďte na Burger Festival do obchodního centra Nisa.
8: A po celý víkend si užívejte to nejlepší ze světa burgerů.
11: Navíc se skvělým doprovodným programem.
8: Kuchařské show.
11: Živá muzika.
8: Humor.
11: Soutěže.
8: A na své si přijdou i vegetariáni.
16: Burger Festival v OC Nisa.
11: Od pátku 5. do neděle 7. června.
8: Vždy od 10. až do večerních hodin.
17: Nisa Liberec. Na dotek skvělým chutím.
18: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
19: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Havárka vodovodního potrubí vás taky dnes ráno může zdržet v Liberci. Došlo k ní na křižovatce ulic Hradební a doktorky Milady Horákové. Sledujte tam proto dopravní značení.
21: Jedno kafe v paláci. Krásná zahrada, výběrová káva a dobroty vlastní výroby. Vaše kavárna. Jedno kafe v paláci Líbik.
22: Hit Radio Kontakt.

0: Rudimental Alibi. Takhle vám hraje středeční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů. My jsme Michal, Jasmin a David. A v 7.33 přejeme hezké ráno.
1: Ranní update.
0: A to pro nás má David.
2: Američan ztratil na toaletě přes 600 tisíc korun, poctivý nálezce mu je vrátil. Peníze měly být určené na léčbu jeho sestry a pocházely z prodeje sběratelských předmětů. Nálezce ho dokázal dohledat a celou částku mu vrátil do posledního dolaru.
0: Hezky.
2: Stát zvažuje vlastní komunikační aplikaci, která má zvýšit bezpečnost i nezávislost. Česká republika uvažuje o vývoji vlastní komunikační aplikace pro úřady i bezpečnostní složky. Projekt má počítat i s pokročilým šifrováním pro bezpečnou komunikaci do budoucna. Většina mužů dnes preferuje ve vztahu rovné finanční rozdělení mezi partnery. Podle nového průzkumu to uvedlo 62% mužů. Změna souvisí nejen s rostoucími náklady na život, ale i s jiným pohledem na partnerské role. Rovné přispívání už mnoho lidí nevnímá jako problém, ale jako projev férovosti a respektu. Hodně kontroverzní téma, podle mě.
0: Tak jak to máte třeba vy, Davide, u vás doma?
2: Tak my to máme rozdělený 50 na 50.
0: Jakože fakt normálně přesně do koruny, jo?
2: Přesně tak.
0: Tak tebe bych chtěl mít doma, co u Jasmin?
3: Hele, někdy pade na pade, někdy komu se ten měsíc daří víc, tak ten dá víc do té domácnosti ten
2: zajímavý
3: měsíc.
2: Zajímavý model.
0: Vy se neptejte, já jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Kdybyste chtěli ušetřit třeba na nějaký květině, tak jste tady správně. Rychlá pětka z Florea.cz, hrajete o luxusní kytici s růží s doručením od Ruda Red Torch, délka růží 70 cm. Tak pokud byste chtěli vyhrát, pište, chci soutěžit na 777 937 777, teď Five and Queen.

0: Five and Queen, We Will Rock You, 7.37. Takhle vám hraje středeční hit rádio, tohle je snídaní šampionů a teď jdete hrát vy.
1: Rychlá pětka.
0: Z Florea.cz hrajete o luxusní kytici z růží s doručením.
2: Florea patří mezi úplný jedničky v doručování květin po celé České republice. Taky byla navíc 6x za sebou finalistou soutěže e-shop roku v kategorii kvalita a patří mezi nejlíp hodnocený český e-shopy s desítkama tisíc ověřených recenzí.
0: Tak a s námi ve vysílání už je Adam. Adame, hezké ráno.
3: Dobrý den.
0: Hezký den. A ty tam máš i maminku, že jo?
3: Ano.
0: A maminka se jmenuje?
3: Iveta.
0: Ahoj Iveto, dobré ráno.
3: Dobré ráno,
0: tak jste na to dva, pojďme soutěžit.
1: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
2: Ve kterém českém městě stojí Karlův most?
3: Praha,
0: přesně tak.
1: Otázka druhá, 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik gramů má 1 kilogram? Tisíc? Musíte mluvit víc trošku nahlas, lidi, ale zaznělo to tam, já to slyšel.
1: Otázka třetí.
0: Pojďme dál.
1: 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje pohádková postava, která nosí červenou čepičku?
3: Červená karkulka.
0: Přesně tak, to je ono.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké 3 barvy jsou na české vlajce?
3: Modrá, červená a bílá.
0: Tak, a poslední, 5. otázka. Který měsíc přichází po červnu? Jo! Vy jste neuvěřitelný! Adame, Ivet, vyhráváte od Florea.cz Puget 100 růží. A já se zeptám, Adame, ty jsi napsal SMSku, že bys chtěl vysoutěžit kytku pro svoji mamku ke svátku, tak je to ta maminka, která vedle tebe teďka sedí v autě?
3: Ano.
0: Ano! No tak, je to vaše.
2: Moc gratulujem!
0: Oni měli
2: úžasem.
0: Moc gratulujeme, lidi, vyhráváte to, mějte se krásně, hezký den a zase někde na Hitrádu se těšíme. Ahoj. Ahoj. No, o tenhle Puget růží budete soutěžit ještě zítra a taky v pátek.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hitrádiu.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Rádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
1: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Okénko do ohrad a výběhů v Zooparku Zelčín.
4: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
5: Jednoznačně je to spojení pobytového tábora pro děti a lokality umístěním zooparku. Vždy jsou to tematické tábory, ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
4: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
5: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v Zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnusy máme týdenní, letos i jeden 14-denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí táboroví vedoucí. Stejně tak u nás zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táborů je pro 60 dětí, ubytování je v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v Zooparku Zelčín nejde.
4: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zoopark Zelčín.cz.
6: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
7: Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj, statutární město Prostějov a Severočeské doly.
8: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
9: Zve vás MK Cars 5. června v obchodním centru Rýnovka v Jablonci nad Nisou.
10: Kaufland.
11: Jsou tady.
10: Jsou tady.
12: Jo, jsou tady.
13: Jsou tady.
10: Řekni to všem.
14: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
10: Jsou ještě tady?
15: Jsou tady.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pokud v těchto chvílích jedete po dálnici D8 ve směru na Prahu, dávejte si pozor kousek před naší metropolí na kilometru 8. Máme info, že je tam odstavené nepojízdné vozidlo.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 7.49, tohle je středeční Hit Radio, posloucháte Snídaní šampionů, krásné ránko. Je čas zkusit si zasoutěžit o dovolenou v hodnotě 40 tisíc korun.
1: Dovolenou vlastního výběru. My tady máme, jak už asi víte, takový virtuální letadílko, v něm 6 řád sedačky A až F a vy jenom musíte najít tu správnou, pod kterou je ta dovolená.
0: Pojďte nám napsat, chci soutěžit na 777 937 777, my jednoho vybereme, zavoláme a už za malou chvíli se dozvíme, jestli se náhodou ten dotyčný nesedne na to správné sedadlo, kde je ta dovča za 40 tisíc korun dle vlastního výběru. Teď další muzika, pojďme na to, Lucie Marie na Hit Radio. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Lucie Marie, 7.53, tohle je Hitrádio snídaně šampionů. A jdeme soutěžit.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Dovolená vašeho výběru za 40 tisíc od Invie, to můžete získat.
0: Stačí, když trefíte správnou sedačku v našem virtuálním letadle. Máme tady 6 řad a sedačky A až F. Na jedné z nich je dovolená v hodnotě 40 tisíc dle vlastního výběru. Případně tam může být taky Člověče, nezlob se, nebo taky dvě vstupenky na Marka Ztraceného, anebo
2: vůbec nic.
0: S námi ve vysílání už je Jana. Jano, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj, Jani.
0: Dobré ráno, ahoj, Jani. No tak ty máš teďka jedinečnou šanci, jedinečnou možnost vyhrát tuhle parádní rovču, tak my se tě ptáme, jakou sedačku v našem virtuálním letadle si vybereš?
3: Písmenka znám, jenom ještě čísla, do kolika prosím.
2: Je to 1 až 6, A až F.
3: Tak, poprosím E4.
0: E4 říkáš. A Jani, my pro tebe máme špatnou zprávu, protože E4 už bohužel je obsazeno.
2: Jani, musíš koukat na web Hitrádia, kde se zaregistruješ do klubu posluchačů a tam jsou už uhádnutý sedačky.
0: Takhle, Jani, neházej flintu do žita, ničemu to nevadí, protože za hodinu další šance vyhrát. Tak se ptám, budeš v 8.50 u rádia, zkusíš to ještě?
3: Bohužel nebudu, akorát parkuju v práci, takže zkusím zítra.
0: Tak kdyby náhodou to nevyhrál někdo dneska, tak zítra samozřejmě další možnost. Tak Jani, krásný den a děkujeme za hru, zatím ahoj.
3: Díky, ahoj.
0: Ahoj. Tak my pokračujeme opět za hoďku. Dovolená za 40 tisíc tady stále čeká na někoho z vás.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: Zve vás MK Cars 5. června v obchodním centru Rýnovka v Jablonci nad Nisou.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
8: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
0: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. V Česku přibývá lidí, kteří nemohou legálně hrát. Do registru vyloučených hráčů se zapsalo už přes 70 tisíc lidí. Tento seznam brání tomu, aby lidé mohli dál legálně sázet u hazardních provozovatelů. Většina se do něj dostane rozhodnutím úřadů, část ale vstupuje dobrovolně kvůli závislosti. Podle odborníků má registr výrazný psychologický efekt a pomáhá lidem se závislostí. V Česku padla první obžaloba za špionáž pro Čínu. Státní zástupce viní muže z neoprávněné činnosti pro cizí moc, což je nový trestný čin v českém právu. Podle soudu měl pracovat pro čínskou zpravodajskou službu a sbírat informace v Česku. Muži hrozí až 5 let vězení, od ledna je přitom ve vazbě. Jde o první případ tohoto paragrafu, který platí teprve od loňského roku. Opilý cizinec skočil v Praze do Vltavy. Mladík s téměř 2 promile alkoholu skočil z mostu Legií po výzvě kamarádů. Z vody ho nakonec vytáhli lidé na šlapadlech, zraněný nebyl. Policie uvedla, že nešlo o trestný čin ani přestupek, ale o hazard a hloupost. Muž skončil na záchytce a zaplatí její pobyt. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: V Lázních Lib Verda na Liberecku skončila po 2 letech stavba repliky dvoukřídlé kolonády s pitnou síní Kristiánova pramene. Nahrazení dožilé stavby z poloviny 19. století si vyžádalo zhruba 30 milionů korun. Práce v prostoru lázeňské kolonády, která patří k památkám chráněným státem, tím ale nekončí. Oprav se dočká ještě druhý altán nazývaný Mariin pramen a meteosloupek. Na severu Čech bude dneska převážně zataženo a na většině území musíme počítat s deštěm. Odpoledne pak místy až oblačno a už jen přehánky. Nejvyšší teploty mezi 15

0: i až 18 stupňů.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Dobré ráno, šampione.
1: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
3: jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Krásné ráno.
2: Krásnou středu.
5: Snídaně šampionů.
4: Ano, stále tu jsme, hlavně jsme moc rádi, že tu jste vy, že jste si nás pustili k tělu. 8 hodin, 3 minuty, Michal, Jasmin a David, no a muzika nachystaná. Alvaro Soler, Te Machinába, tohle vás bude bavit. Hezké ráno.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Téma Chenába, Alvaro Soler, 5 minut po 8, tohle je Hit Radio a snídaně šampionů.
1: Dovolte mi dotěrný drzý dotaz soukromý. Píšete si přes den se svým partnerem nebo partnerkou? Já jo, hodně. Dokonce mi včera můj Kuba říká, Ježíš, je 9.03 a ty jsi mi ještě nevolala, že už jdeš domů z práce. A dělá si se mě srandu, prý, co se stalo jako. A tak mě překvapilo, že jenom 36% lidí si během dne píše se svým partnerem zprávy. Co děláš, jak se máš, takovýhle věci. Tak co naši posluchači a co vy tady, kluci, píšete si přes den spolu?
0: Jako my dva si, Davidem, moc ne, no.
2: No takhle, já bych si s tebou i psal, ale ty vůbec neodepisuješ, no, ale to je jiné téma.
0: To potvrzuju, to je pravda, to je pravda. Píšeme.
2: Já my teda plně minimálně teda.
0: No, občas si napíšem.
1: Dobře, tak jenom 36% lidí to takhle má.
0: Co 36% lidí, to mi přijde docela málo, jako. Jakože na toho dotyčného ten zbytek moc nemyslí, že si jako nepíšou.
1: Takhle, já si zase říkám, že ono je někdy fajn si o tom dní moc nepovídat. My se třeba trošku jako napíšem, ale pak se doma večer sejdem a všechno si řekneme, jo, a můžeme si vyprávět.
2: To jsem zrovna chtěl říct, o čem si povídáte potom večer, když si sejdem píšete, ty jo.
1: A tak někde se toho zase děje tolik, že prostě můžeš dělat obojí, no.
0: Hele, mě tak napadlo, že bychom těch 36%, nebo kolik to bylo, že bychom ta procenta mohli trochu zvýšit, že? Že bychom mohli napsat těm našim polovičkám, že? My tři, kdo jsme tady, jo? Že bychom mohli napsat stejnou SMSku.
1: Stejnou
0: SMSku, samozřejmě můžete se přidat i vy, kdo jste u rádia, můžete taky napsat vašemu partnerovi. Tak znění SMSky, já počkám, až vytáhnete telefony.
1: Už ho držím.
0: No, posluchači, než vytáhnou telefony. Tak já dám tady teda zprávy. Tak, napsat. Tak, a pojďme teda psát, jo? Napíšeme úplně stejnou.
1: Trošku se mi nelíbí, že tu zprávu vymýšlíš ty a ne já, ale dobře.
0: Takže, píšeme. Ahoj, lásko. Přeju hezké ráno. Hezké ráno. Tak, přeju hezké ráno. Jak se spalo? Jak se spalo?
1: To je diktát z češtiny.
0: Tak dobře, jinak, tak počkej. Vyspala se krásně. Vyspala se krásně. Ty asi napiš vyspal.
2: Já už nechám, jak se spalo.
0: Vyspala se krásně. Otazník. Až přijedu domů, udělám ti...
1: Co?
0: Udělám ti skvělou masáž.
1: Jelou masáž.
0: Komu
2: Eva poslouchá, takže si myslím, že...
0: Měj krásný den. Miluju tě.
1: Ježíš, tak ty umíš být romantik trošku.
0: Miluju tě. Čo, bych to neposlal tobě, ale... Já nevím číslo teďka, ale...
2: Pořádně si zkontrolujte, komu to posílá.
0: Nebo to může poslat hromadně, pokud máte víc partnerů, že jo?
1: A uděláme si teda jakože testík, že tak čekáme, až nám odpoví.
0: Odesílám, je to tam. Poslali jste to?
1: Ano. Send.
2: Doručeno.
0: Odesláno. Taky doručeno. Tak vy, kdo jste to udělali taky, tak schválně můžete nám taky napsat, jaká byla reakce od vašeho protějšku a já jsem teda zvědavý, co nám napíšou ty naši partneři.
1: Tak si dáme pár písniček a snad nám do té doby napíšou.
0: Asi tak 30 písniček a pak možná teda přečteme, co napsali. American Authors, Best Day of My Life. Další songy pro vás tady na Hit Rádiu. 8.09. Krásné ráno, šampioni.

0: čtvrt na devět. Minuta k tomu, tohle je středeční Hit Radio, krásné ráno. Bavili jsme se o tom, že jenom 36% lidí se s partnerem posílá během dne zprávy, tak jsme chtěli ta procenta trochu zvýšit, no a my jsme tady živě v éteru poslali našim polovičkám SMSku, která zněla: ahoj lásko, přeju hezké ráno, vyspala ses krásně, až přijedu domů, udělám ti skvělou masáž, měj krásný den, miluju tě. No a máme odpovědi, nebo alespoň dvě třetiny z nás tady ve studiu mají odpověď. Tak Jasmin, co přišlo tobě?
1: Tak můj Kuba mi napsala: ahoj Bobe, nebej tý dobrovolný masáže, tak ti snad i věřím, ale takhle, nemám si náhodou pustit hitko, co to tam zase vymýšlíte?
0: To nás prokouk, to nás prokouk. Tak, co přišlo Davidovi?
2: Já mám zatím jenom zobrazeno a vzhledem k tomu, že takhle Evi vůbec neříkám, tak podle mě má jakoby podezření, že jsem to omylem poslal jí a patřilo to někomu jinému.
0: Že si tu SMS-ku dal takzvaně do jiného hrníčku.
2: Přesně tak.
1: A co přišlo Michalovi?
0: To nechcete vidět.
1: Chcem.
0: Mně přišlo 7 otazníků.
1: Tady je vidět, že takovýhle zprávy asi teda tvoje přítelkyně nedostává.
0: A ještě pak dodatek. Někdo ti asi sedl za noťas a dělá si forky, ale to si pak asi všimneš. Ale počkej, já jako píšu normálně občas.
1: Jo, to je vidět, no. Vůbec nebyla překvapená, 7 otazníků.
0: My jsme samozřejmě říkali, že se můžete připojit k nám a připojili jste se. Přišlo od vás spoustu reakcí, že jste to teda zkusili, jo?
1: Šárka píše: odpověď. Je před výplatou a doma nic není třeba opravit, ale masáž beru.
0: Další zpráva. Dobrý den, na zprávu, kterou jste diktovali, přišly pouze otazníky. Jelikož jsem to odeslala omylem synovi a ne příteli do práce, který pracuje v Německu. S pozdravem, Markéta, jste skvělý.
1: Ale poslat synovi lásko a že teda udělám ti masáž, no, dobře.
0: Mami?
1: Ale pak tady někomu to i vyšlo, jo? Máme tady screenshot, kde to opravdu někdo někomu poslal a ten odpověděl samýma srdíčkama, dokonce 3 srdíčkama.
0: Vy jste skvělý. No tak, mohli bychom ta procenta ještě zvýšit, ale to už necháme na vás, tak pokud máte partnera, manžela, manželku, kohokoliv, tak myslím si, že by mu udělalo radost takhle chvíli po 8:45, že na něj myslíte, že jste si na něj vzpomněli, tak to zkuste mu napsat něco na hezké ráno. Eva Farná, Všechno nebo nic, další muzika pro vás na Hit Radio, hezké ránko.

0: Všechno nebo nic. Eva Farna. 8.21, posloucháte Hit Radio. Další parádní muzika, tak vám letí za malou chvíli. Tohle je Alan Walker, Tommy Narket a Aura Dark Side. Staví se i Martin Garrix. No a samozřejmě víme, že nás sledíte i na cestách, tak jak to na silnicích vypadá, řekneme, bude aktuální doprava, počkejte na to. Tak hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když
2: se to má podařit. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Renault Arkana od Autokoutek.
7: Stylové SUV s 5letou zárukou.
6: Se spotřebou pod 5 litrů na 100.
7: A s dojezdem až 1000 kilometrů.
6: Renault Arkana v poslední a limitované nabídce.
7: Teď i za méně než 549 tisíc korun, včetně DPH.
6: Ale jen u Autokoutek, Liberec, Vratislavice.
7: A jen do vyprodání skladu.
6: Tak nezaváhejte.
7: www.autokoutek.cz.
8: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
9: Pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany, tradiční české vynikající pivo. Sviany, srdeční záležitost.
8: Zábavní automatikom. Zábava na vaše párty, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
10: Zažijte atmosféru legendárního Maleville Cupu na vlastní kůži. 27. ročník maratonu horských kol startuje 13. června v Jablonném v Podještědí. Ať už preferujete dlouhou trasu nebo si chcete užít pohodu na kratším okruhu, Maleville nabízí výzvu pro každého. Registrujte se na www.malevillecup.cz a buďte u toho.
11: AutoNašrot.cz.
12: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
11: Volejte 776 823 833.
12: AutoNašrot.cz.
11: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
12: A zdarma odvezeme.
11: Volejte 776 823 833.
13: Liberecká výšina.
14: Jedinečné prostředí pro odlišení vaší firemní a soukromé akce.
13: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
14: Zkrátka vše pro úspěch vašich večírků a oslav.
13: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
15: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
16: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor na Lounsku, obec Velemyšleves. Silničáři pracují přímo na hlavním tahu. No a zdržet se teď můžete taky v Hodkovicích nad Mohelkou, kde se taky pracuje přímo na hlavním průtahu.
19: Jedno kafe v paláci. Krásná zahrada, výběrová káva a dobroty vlastní výroby. Vaše kavárna. Jedno kafe v paláci Líbik.
20: Hit Radio Kontakt.

0: Tohle je muzika ke všemu, co děláte. Alan Walker, Tomín Arket, Aura na Hit Rádiu přesně o 8:30 a to je čas na Davidův.
1: Ranní update.
2: Na ministerstvu obrany padla rekordní odměna, náměstek dostal 1 000 000 korun. Vyplatit je měla tehdejší ministryně obrany Jana Černochová. Konkrétní důvod ani jméno oceněného úřad neuvedl, mluví jen o mimořádných úkolech a vyšší odpovědnosti. Telefonování mladým lidem způsobuje úzkost, raději volí zprávy než hovory. Mnoho lidí z generace Z přiznává, že telefonáty v nich vyvolávají stres až paniku. Raději proto komunikují přes zprávy, kde mají časy odpověď promyslet a upravit. Jakub Menšík je poprvé v semifinále Grand Slamu. 20-letý hráč porazil Brazilce Fonseku ve 3 setech a duel ukončil až 7. matchbolem. Boj o finále čeká Menšíka světová trojka Alexander Zverev z Německa. Tak tohle je zpráva ze sportu, já vím, že na ně úplně neslyšíte, ale tohle je tak zajímavá a úspěšná zpráva, že jsem si říkal, že ji musím do vysílání protlačit.
0: Je to super zpráva, gratulujeme, je to určitě úspěch.
2: Takovýhlech zpráv o sportu nás čeká ještě hodně, protože za chvíli startuje světový šampionát ve fotbale, jak všichni víme.
0: Počkej, jak ve fotbale, teď fotbal skončil teďka, ne?
2: To byla Liga mistrů.
0: Jo, počkej, to je něco jiného, jo?
2: To je zase něco jiného.
0: Jo, takhle, no. Hele, hokej, jo, ale fotbal tam teda tápu, takže...
3: To máš hokej ve
0: takže
3: fotbale.
0: Já, tam, to jasně, takže... takže počkej teďka, jak ty Francouzi teda vyhráli a jak si jako teda zapálili vlastní město, tak to je něco jiného.
2: To je klubová soutěž.
0: Takže počkej, takže a kdo pravděpodobně vyhraje teda ten šampionát?
2: Hele, třeba i český výběr.
0: Jo? Takže pak bude hoře Praha.
2: To snad ne.
0: Pojďme na Jutučka. Pride in the name of love. Na Hit Radio v 8:32. Hezké ránko.

0: Dominika Dabraka. Lady Gaga. 8.39, posloucháte Hit Radio, snídaně šampionů. Přejeme pohodový ránko.
1: Pojďte kápnout božskou. Pojďte nám říct, jaká písnička vám vždycky zlepší náladu. Jo, opravdu o tom teďka popřemýšlejte a až na ní budete myslet a budete vědět, která to je, tak nám ji hnedka napište na web Hit Radio.
0: Možná se ptáte, proč? No tak tím hlavním důvodem je, že pokud nám to na web Hit Radio napíšete, pokud se zaregistrujete a pokud svůj hit uslyšíte ve vysílání, o víkendovém vysílání a podaří se vám dovolat do studia, tak můžete vyhrát chytré hodinky Garmin pro vaše děti a to v hodnotě necelých 7,5 tisíce korun.
1: Takže leďte Hit Radio taky o víkendu a my vám budeme moc držet palce, protože tohle je moc hezký dárek pro děti.
0: Komplet detaily na webu hitradio.cz.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
3: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
4: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte Auto KB Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokbplus.cz.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
7: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
6: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Kaufland.
15: Jsou tady.
14: Jsou tady.
16: Jo, jsou tady.
17: Jsou tady.
14: Řekni to všem!
17: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
14: Jsou ještě tady?
18: Jsou tady.
19: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
20: Řešení je úvěr od Acema.
19: Ale já potřebuju půjčit hodně.
20: Řešení je Acema.
19: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
20: Řešení je Acema.
19: A co když potřebuju 20 milionů?
20: Řešení je Acema.
19: A 30?
20: Acema.
19: A 40?
20: Acema.
19: A 50?
20: Acema. Jde to i bez banky.
19: Hele, nezaseko ses?
20: Ne.
21: Renault Arkana od Autokoutek.
22: Stylové SUV s 5letou zárukou.
21: Se spotřebou pod 5 litrů na 100.
22: A s dojezdem až 1000 kilometrů.
21: Renault Arkana v poslední a limitované nabídce.
22: Teď i za méně než 549 000 korun, včetně DPH.
21: ale jen u auto Koutek, Liberec, Vratislavice.
22: A jen do vyprodání skladu.
21: Tak nezaváhejte.
22: www.autokoutek.cz.
1: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi

0: Milion skvělých důvodů, proč poslouchat Hit Radio, je parádní muzika a jedním z těch důvodů je možnost vyhrát parádní dovolenou.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Sedadlo v našem virtuálním letadle, na kterém je dovolená za 40 tisíc od společnosti Invia.cz dle vlastního výběru, je stále neobsazeno.
2: Máme tady sedačky v letadle A až F6 řád. Dneska už se stalo, že někdo tipnul sedačku, která už dřív typovaná byla, tak aby jsme tomuhle předešli, tak znovu upozorňujeme, že dříve uhodnuté sedačky najdete v klubu posluchačů Hitrádia. Registrace jsou přes web Hitrádia. A já jsem vám včera na svůj Instagram Jasmin Official dávala nápovědu taky, v které části letadla tak jako můžete lovit. Ona za chvíli jakoby zmizí, ale já jsem udělala výběr soutěž Hitrádia, takže je to tam normálně vidět na profilu, pak ve výběrech.
0: Je to tam. Tak zjistíte, v jaké polovině jsi, na levé půlce nebo na pravé půlce je ta dovča. Tak volejte teď 800 937 937, necháme to chviličku zvonit, napneme to, přece jenom je to dovča za 40 táců.
2: Kdybyste náhodou neuhodli tu dovolenou za 40 tisíc, tak ale taky na vás čeká hra Člověče nezlob se, nebo máme tady dva lístky na Marka Ztraceného, a nebo budete mít černýho Petra a nevytáhnete si vůbec nic.
0: Dobré ráno, snídaně šampionů, kdo je s námi ve vysílání?
3: Tady Broňo, ahoj.
2: Čau,
0: ahoj,
2: Broňo.
0: Ahoj, Broňo, dobré ránko, jak se máš, Broňo, jakou máš středu, Broňo?
3: No, středa je výborná, dneska nastupuju na dovolenou, takže dobrý, parádní.
0: Takže nastupuješ na dovču a teďka bys si vlastně mohl ještě jednu parádní dovču vyhrát. Tak Broňo, ptáme se tě, jaké sedadlo v našem virtuálním letadle si zvolíš? Je tam 6 řad a sedadla A až F.
3: Tak já bych zkusil D3.
2: D3. Sedačka neobsazená, takže dobrý.
0: D3, tak pojďme se připoutat, prosím. Broňo se připoután na D3. Co na to Jasmin?
2: Broňo. Dovolená se na této sedačce? Broňo? Neskrývá.
0: Broňo, neskrývá se tam dovolená, ale co se tam schovává? Ty jsi sednul na sedačku, kde něco je. A když šáhneš takhle pod svoje sedadlo, šáháš pod sedadlo, Broňo?
3: Ano, snažím se.
0: Tak šáhni tam.
2: Já tady vidím Michala taky, jak šáhá, je to dost
0: divný. Šáhám taky pod sedadlo a teďka vytahuj tu ruku nahoru a máš v ruce dva lístky na Marka Ztraceného na Letenskou pláň.
3: Skvělý, paráda.
2: 7.8.
0: A slyším, že tam někdo má větší radost než ty. Kdo se tam tak radoval,
3: jo,
0: Broňo?
3: To jsou kolegové tady.
0: Oni nás poslouchají, tak zdravíme kolegy, dva lístky na Marka Ztraceného ty posíláme, nějak si to rozdělte, užijte si to, no a samozřejmě dovča tady stále je, tak zítra v 6.50 další šance. Broňo, s kolegama to zkuste určitě, jo?
3: Díky moc.
0: Tak jo, vydržme na telefonu, doladíme detaily, zatím ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak zítra.
2: No, připomínáme, že nápověda teda jedna je a zítra přibude ještě jedna.
0: Další. No už přehořívá, už byste to mohli vyhrát taky někdo, no?
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.

0: nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v České Lípě v Purkyňově ulici, tady se srazila dvě osobní auta, projíždí se bez zdržení, ale bacha na to. No a s komplikacemi počítejte taky u Hrádku nad Nisou, mezi Grabštejnem a Václavicemi, tady leží na vozovce spadlý strom, komunikace je neprůjezdná, takže i tady na to myslete. Na cestách se opatrujte, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jedno kafe v paláci. Krásná zahrada, výběrová káva a dobroty vlastní výroby. Vaše kavárna. Jedno kafe v paláci Líbik. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití proti účtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
2: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Sněmovna podpořila růst rodičovské, ta by mohla vzrůst od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun a na dvojčata a vícerčata ze 700 na 800 tisíc korun. Novelu teď posoudí sociální výbor. Na motorce prezident Pavel na červencový summit NATO v Ankaře nepojede. Přestože by ho cesta na motorce do Turecka lákala, v tomto případě by ji považoval za trolení. Prezident tak odpověděl na dotaz při debatě s lidmi ve valašských Kloboukách. Pavel zamýšlí se summitu zúčastnit, zatímco vláda chtěla mít delegaci složenou z premiéra, ministra obrany a ministra zahraničí. Liberecký archiv otevře po 3 letech své dveře. Státní okresní archiv Liberec se v sobotu 6. června připojí k oslavám Mezinárodního dne archivů a nabídne vám jedinečnou příležitost podívat se do míst, kam se běžně nedostanete. Po celý den budou probíhat komentované prohlídky archivu i restaurátorské dílny. Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového finále. Ve čtvrtfinále French Open porazil na pařížské Antuce Brazilce Fonseku. V boji o finále vyzve v pátek světovou trojku Němce Zvereva. Na severu Čech měříme 12 až 15 stupňů. Dopoledne bude zataženo a na většině území s deštěm. Odpoledne pak oblačno a přehánky. Nejvyšší teploty dneska mezi 15 až 19 stupni.
6: Hit Radio Kontakt.
0: A teď už spolu startujeme středeční dopolední rozjezd. Od mikrofonu celý sever zdraví Silvie Válková. A jak se dneska máte? Dobrý? Nebo máte náročný den už od rána? Jestli jo, tak to jste tady správně. My se vám ho pokusíme maximálně zlepšit. Probereme festiáky a start festiákový sezóny, potom taky to, kam vyrazit v Liberci. Nejdřív ale hity, tady je J-Lo a Pitbull. Hit Radio.
9: J-Lo.

0: Rádio Kontakt.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Politika, mám pocit, že tě ztrácím. I s tímhle hitem my jsme si otevřeli středeční dopolední rozjezd. Já věřím, že nejsem sama, komu se dneska do toho zataženého dne taky vstávalo o něco hůř, ale protože já ráda bych všem lidem pozitiva, říkám si, možná je to dobře. Možná je fakt dobře, že se tenhle týden počasí zkazí a bude pršet, protože aspoň se to všechno vyprší a příští týden už bude krásně. To je extrémně důležitý, protože já příští týden jedu odstartovat festiákovou sezónu na festiák Rock for People do Hradce. Strašně se na to těším, ale jako nebudu lhát, jsem z toho počasí a z toho, jak se ty předpovědi rychle mění, malinko nervózní. Zažili jste to někdy, že jste byli na festiáku, kde jste fakt jako zmokli? Já teda musím říct, že naštěstí, a teď to ťukám, se mi to ještě nestalo, ale pro sichr jsem si objednala z brusu nový pláštěnky, protože to je takovej zákon, který funguje vždycky. Když jste na dešť připraveni, tak nedorazí. A když nejste, bude liják jako blázen, takže beru pláštěnku spíš jako takovej talisman pro štěstí, to je za mě must have, povinná výbava. No, tohle ještě za chvilku proberem. Teď už ale pojďme na další hity, tady jsou Imagine Dragons a Bad Liar. Krásný dopoledne.

0: nádherná záležitost, kterou jsme vám poslali k dopolední kávě. Kamarádi, krásnou středu. My jsme si tady naťukli téma festáků. Festivalová sezóna začala, já jsem se na tohle období třeba strašně, ale fakt strašně těšila. A ví to o mě asi i algoritmus v mém telefonu, protože na mě začaly skákat věci jako stany, spacáky, karimatky. Stává se vám to taky někdy, že se třeba doma o něčem bavíte a najednou toho máte plný internet? No, prostě nás poslouchaj, mi to jasný. Co je za mě ale absolutní základ tý festákový povinný výbavy, to je právě ta pláštěnka, protože fakt mi věřte, ve chvíli, kdy ji sebou máte, nespadne ani kapka. Mě by teď ale zajímalo, co je vaše festákový must have, co vždycky musíte mít sebou a díky čemu víte, že přežijete 4 dny pod strnem. Schválně mi to pojďte napsat k nám na WhatsApp, těším se na zprávy.
1: Hit Radio. Vysílej na Hit Radio kontakt se Silvou Válkovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404.
2: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
1: Staň se součástí severočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
3: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
1: WhatsApp Hit Radio kontakt 606 825 404. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Radia.cz a nově také v DABu.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Tak co na to říkáš, Baru?
7: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
6: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Hausbrand Café, per favore?
9: Si, signora.
8: I v malém šálku lze dělat velké umění.
10: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkava.cz.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: Tuhle vůni a chuť prostě musíte zažít.
17: Přijďte na Burger Festival do obchodního centra Nissan.
16: A po celý víkend si užívejte to nejlepší ze světa burgerů.
17: Navíc se skvělým doprovodným programem.
16: Kuchařské show.
17: Živá muzika.
16: Humor.
17: Soutěže.
16: A na své si přijdou i vegetariáni.
17: Burger Festival v OC Nissan. Od pátku 5. do neděle 7. června.
16: Vždy od 10 až do večerních hodin.
18: Nissan Liberec. Na dotek skvělým chutím.
19: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
20: Zažijte atmosféru legendárního Maleville Cupu na vlastní kůži. 27. ročník maratonu horských kol startuje 13. června v Jablonném v Podještědí. Ať už preferujete dlouhou trasu nebo si chcete užít pohodu na kratším okruhu, Maleville nabízí výzvu pro každého. Registrujte se na www.malevillecup.cz a buďte u toho.
21: Domov
9: začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
23: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
24: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
25: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
26: Hit Radio.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

Hozier, Too Sweet a Hit Radio Kontakt. Jsou 4 minuty po 9:30 a my tady spolu dneska řešíme festákový must have a povinnou výbavu, co si sebou na festáky berete. Tak co tady máme? Píše Zuzka, zdravím Hit Radio, pokud jde o festáky, do mojí povinné výbavy patří moje party parťačka Jíťa a pořádná vrstva repelentu proti komárům. Nádhera, takže kámoška a repelent. Jo, to je základ, myslím si, každýho povedenýho festiáku. Zuzi, děkuju za to. Přišla taky zpráva od Danči. Ahoj Silvi, já mám sebou na festival vždy svatou trojici, powerbanku, rybářskou stoličku a opalovací krém. Geniální. Hele, a když jsme u té svaté trojice, ty si to, Dani, povýšila na jinou úroveň, ale za mě, a věřím, že spousta z vás to má taky tak, to je peněženka, mobil a klíče. Trio, který po dlouhý noci vždycky vidím ráda, vždycky se mi tak jako uleví, že jsem to někde nevytratila. Nicméně Danča píše taky opalovák. To je podle mě absolutní festiákový must have, protože být na festiáku s úpalem, to není úplně ten zážitek, pro který jste si přijeli. Takže jo, souhlas. No a na závěr jednoduchá a krátká zpráva od Jirky, se kterou bude souhlasit asi každý, kdo jezdí na vícedenní festiáky. Kamarádi, Jirka napsal toaleťák. Ano? Hele, tojky na festiáku jsou sami o sobě už dost strašný zážitek. A teď si ještě představte, že dobrý, nějak to tam teda zvládnete, ale pak zjistíte, že tam není toaleťák. No, Jirko, je vidět, že jsi zkušenej festiákovej mazák, tak moc díky za všechny zprávy, opět jste mi udělali velkou radost a my jedeme dál, před námi rok 96, Fugees a Killing Me Softly, tady to je.

0: Cyrus a End of the World, to nám právě doznívá v éteru Hitrádia Kontakt. Za chvilku už 9:45. Kamarádi, blíží se Den otců. Ten bude už 21. června a jestli je v životě něco fakt jako těžkýho a psychicky náročného, tak je to vybírat dárek pro svýho tátu. To je samý, já nic nechci, já nic nepotřebuju, ne, nic mi nedávej. No jenže to prostě nejde, že jo? Tak jestli máte ty samý problémy s vymýšlením dárku, my to letos smoukneme za vás. Na Hitrádiu Kontakt jsme pro vás připravili speciální dárek ke Dni otců. Od začátku týdne jsme vás tady napínali, že je to něco, z čeho si doslova sednete na zadek a je to tady, dneska je ten den D, kdy vám prozradíme, o co tady v éteru budeme hrát. Nejdřív si ale pojďme dát ještě pár skvělých hitů, mrkneme taky na počasí, zprávy a aktuální dopravní info, tak zůstaňte s náma a krásný dopoledne.
1: Otevřené centrum pro volný čas, které nabízí tradiční i trendy aktivity a prostor pro všechny. To je Dům dětí a mládeže Větrník v Liberci. Jaké kroužky chystá Větrník na nový školní rok a co všechno nabízí V-klub, jsme probrali s ředitelkou Větrníku Martou Kultovou. Na Hitrádiu Kontakt s námi můžete do Větrníku zavítat už tuhle středu.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Hitradio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hitradia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invy za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hitradiu.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
5: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
6: Auto na šrot.cz.
7: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
6: Volejte 776 823 833.
7: Auto na šrot.cz.
6: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
7: A zdarma odvezeme.
6: Volejte 776 823 833.
8: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
9: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
10: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
12: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
16: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
17: Bauhaus, když se to má podařit.
18: Renault Arkana od Autokoutek. stylové SUV s 5letou zárukou.
19: Se spotřebou pod 5 litrů na 100.
18: A s dojezdem až 1000 kilometrů.
19: Renault Arkana v poslední a limitované nabídce.
18: Teď i za méně než 549 tisíc korun, včetně DPH.
19: Ale jen u Autokoutek, Liberec, Vratislavice.
18: A jen do vyprodání skladu.
19: Tak nezaváhejte.
18: www.autokoutek.cz
20: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
21: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
22: Hit Radio Kontakt.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: už je tady 10. hodina. Před námi rychlej pohled na silnice. Jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Liberci, v křižovatce ulic Hradební a doktorky Milady Horákové. Je tady uzavřená vozovka z důvodu havárie vodovodního potrubí, tak bacha na to. No a s komplikacemi počítejte taky na Děčínsku ve Šluknově. Tady stále probíhají práce na mostě a komunikace je uzavřená. Tak i tady bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny.
7: Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
9: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
10: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Liberec vyznačí čarami a vytvoří tak na sídlištích ve Starých Pavlovicích a Františkově skoro 670 parkovacích míst. Nejde ale o výstavbu nových parkovišť. Radnice tímto krokem jen zlegalizuje současný stav, kdy řidiči na těchto sídlištích často parkují mimo parkovací místa a v rozporu se silničními pravidly. Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti podmínečného propuštění Romana Janouška z vězení. Uvedl to server Seznam zprávy. Úřad se bude zabývat postupem soudů i posudky Janouškova zdravotního stavu. Podle znalců byl v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Server ale zjistil, že se Janoušek už několik měsíců po propuštění účastnil cyklistických závodů a později i lyžařských. Vzhledem ke vzrůstajícímu riziku vzniku lesních požárů v Evropě bude v nejvíce v ohrožených oblastech rozmístěno dodatečných 777 hasičů. Připraveno k zásahu bude taky 22 hasících letadel a 5 vrtulníků. Oznámila to Evropská komise, která nasazení hasičů a techniky pomáhá financovat a koordinovat. Hrady a zámky na severu Čech lákají na speciální akce. Už v půlce června se bude třeba na Lemberku nebo na Grabštejně konat víkend otevřených zahrad. Na Bezdězu vás v červnu čeká historická střelnice a můžete zajít na výstavu Máchů v Máj v mnoha podobách, která představuje 90 různých vydání slavného díla.

0: to včetně prvního vydání z roku 1836. V Semilech je 14 stupňů, v Liberci 13 a v Harachově 12. Dopoledne bude na severu Čech zataženo většinou s deštěm, srážky budou ale postupně ubývat. Odpoledne čekáme už jen přehánky a oblačno, místy i polojasno. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 15 až 19 stupni.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Další nabitá hodina je před námi a startujeme ji právě teď. Sylvie Válková zdraví od mikrofonu a tady je ode mě Leony Faded Love.

0: Gracias, i ten nám tady na malou chvilku dělal společnost. Je 10 hodin, 13 minut. Já jsem vám ale taky slíbila, že vám už dneska konečně prozradíme, o jaký speciální dárek ke Dni otců si tady zahrajem.
1: Dárek, ze kterého si sedneš na zadek.
0: Říkáme, že to bude něco, z čeho si vy a hlavně váš táta sedne na zadek. A to doslova. No a je to čistá pravda, protože kamarádi, my pro vašeho tátu máme smart toaletu. Každý táta si zaslouží svůj vlastní trůn. A pozor, není to jen tak ledajakej trůn. Tohle WC od Díky má umývání tryskou, vysoušení, noční světlo, je dokonce vyhřívaný. No to je prostě záchod snů. A můžete si ho klidně omrknout na webu maro.cz. Dovedete si představit tátův výraz, až mu ke Dni otců dáte tuhle smart toaletu? No já se vsadím, že ten výraz bude k nezaplecení. Teď ale to hlavní, jak si ho vyhrát. Kamarádi, pojďte teď na náš web hitradiokontakt.cz. Stačí, když se tady zaregistrujete a odpovíte správně na soutěžní otázku. Odpověď na ní najdete i na našich sociálních sítích Facebook, Instagram, takže je to fakt snadný, mrkněte na to. No a pak už stačí jenom čekat a doufat, že to štěstí padne na vás. Mimochodem, další skvělá věc. Cenu výherci dovezou přímo koupelny Maro a případně pomůžou i s instalací, takže s tímhle si vůbec nemusíte dělat hlavu. Bude to skvělý. A jako jedno je jistý, táta, který dostane tenhle nadupaný vlastní trůn, na tenhle Den otců nikdy nezapomene. To vám jako můžu slíbit. Tak šup na náš web pro registračku. A nezapomeňte nás taky sledovat na našich sociálních sítích.
1: Nejlepší dárek ke Dni otců. Registruj se na webu hitradiokontakt.cz.

0: modlitba za pátek. Velmi aktuální téma. No ale postupně se k tomu pátku blížíme, kamarádi. Dneska už středa, střed týdne, dopolední rozjezd v plném proudu. A k tomu pro vás a všechny rodiče má naše Denisa Mečířová další rozhovor. Tentokrát o kroužcích v Domě pro děti a mládež. Předávám slovo.
1: Otevřené centrum pro volný čas, které nabízí tradiční i trendy aktivity a prostor pro všechny. To je Dům dětí a mládeže Větrník v Liberci. Jaké kroužky chystá Větrník na nový školní rok, dneska probereme s paní ředitelkou Martou Kultovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní ředitelko, Dům dětí a mládeže Větrník jako volnočasové zařízení bude v září opět otevírat kroužky na nový školní rok. Mohla byste nám říct nějaké informace k termínu a ke způsobu přihlašování?
2: Větrník spouští přihlašování na kroužky vždy druhý den školy, a to z toho důvodu, aby rodiče už měli k dispozici rozvrhy svých dětí a mohli s nimi sladit nabízené termíny zájmových aktivit. Samozřejmě nabídku zviditelňujeme dříve, aby si rodiče mohli se svými dětmi zavčas vybrat, a je to vždycky v půlce srpna. V letošním roce nabídku kroužků začneme zviditelňovat již v červnu a v půlce srpna máme deadline pro finální, konečnou a kompletní nabídku kroužků. Takže od půlky srpna již rodiče budou vědět celý přehled nabídky a budou si moci do datumu přihlášení vybrat se svými dětmi.
1: Můžete nám tedy vaši nabídku představit?
2: Dříve než se zmíním o naší nabídce, tak bych ráda řekla, že kroužky se neodehrávají jenom ve Větrníku, protože naše budova je vzhledem k nabídce poměrně malá a že naše kroužky můžete najít i na řadě základních škol. Tak a teď již k té nabídce. Největší oblast samozřejmě představují pohybové kroužky. Tady myslím si, že celkem stojí za zmínku, že některé z nich se odehrávají převážně venku. Jen tak pro zajímavost jsou to například turistické kroužky, geocaching, radioorientační běh, airsoft nebo pejskaření. Další velkou oblastí jsou rukodělné kroužky, od keramických, výtvarných, tvořivých až třeba pošití. Jinou oblastí jsou přírodovědné, kam můžeme zařadit i trošičku techniku, máme u nás zvířata, botaniku a další. A ještě zmíním další menší oblasti, tak mezi ně patří dramatické kroužky, loutkové divadlo, které každé měsíc nabízí představení pro rodiče s dětmi, hudební kroužky, jazykové. Také se nám letos podařilo otevřít kroužek pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které bychom rádi zachovali. A jak jsem zmiňovala, nabízíme aktivity pro úplně nejmenší děti s rodičemi, a to jsou kluby rodičů s dětmi, mini mateřinka nebo třeba cvičení pro rodiče s dětmi.
1: Jsou nějaké další aktivity, které ve Větrníku nabízíte?
2: Ráda bych se zmínila tady o našem V klubu, což je odloučené pracoviště Domu dětí a mládeže, který je klubem pro děti a mládež ve věku 10 až 22 let. A je to prostředí pro spontánní činnost, to znamená pro neorganizovanou činnost, kdy mládež k nám může bezplatně a libovolně přicházet do V-klubu a zde mají zázemí i připravené aktivity, a to pod dohledem dvou pedagogů.
1: Tak taková je nabídka Libereckého domu dětí a mládeže Větrník. Paní ředitelko, díky za rozhovor a nashledanou.
2: Nashledanou.
3: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12. Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
1: V Liberci na nájezdu ze Šumavské ve směru na Chrastavu.
0: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Kontakt.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
4: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatur. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
5: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůni grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to má
6: podařit. Přijďte na největší mužský mezinárodní tenisový turnaj v České republice. Unicredit Czech Open. Světový tenis uvidíte od 1. června v areálu TK Prostějov. Vstupné zdarma. Více na czech-open.cz. Partneři. Národní sportovní agentura. Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Olomoucký kraj. Statutární město Prostějov a Severočeské doly.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.
9: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Acema, jde to i bez banky.
12: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
13: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
0: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
15: Hit Radio. Just one night all we got. Just one night.

nikdy nikoho nezabila, to říká Fergie. Tenhle hit o malé party paradoxně zazněl i ve filmu Velký Gatsby, ve kterém bylo všechno možné, jenom ne malý, skromný a decentní party. A já nevím jak vy, ale já jsem schopná si udělat party kdekoliv, klidně i v autě, pokud mi k tomu z rádia hraje můj oblíbený song, nějaká moje srdeční záležitost. No a těm z vás, co to mají stejně, teď uděláme radost, protože vám, kamarádi, bude opět patřit celý dnešní večer. Vaše středa startuje po 6. hodině, Lea Dengeši bude hrát podle vás, takže si už teď pojďte tu vaši srdcovku objednat k nám na web hitradiokontakt.cz. K tomu já už hraju Roxette Fading Like a Flower. Tady to je. Krásný dopoledne.

0: za chvilku už 10:45. Gen Z bude podle průzkumu generací s nejnižším počtem vztahů a manželství. Údajně mají problém se seznamováním a část z nich se vztahům záměrně vyhýbá. No, já bych se asi taky vyhýbala, kdybych věděla, že po mně kluk bude chtít, abych na prvním rande zaplatila celou útratu. Nebo kdyby první rande připomínalo spíš pracovní pohovor, já se těmhle průzkumům vlastně ani vůbec nedivím. No, schválně mi dejte vědět, co si o tom myslíte, jestli to vidíte stejně, nebo jestli věříte, že romantika nevymřela ani u Gen Z. K tomu já už za malou chvilku posílám další hity, dáme si třeba Jeleny, Ellie Goulding nebo Cyrilla, tak zůstaňte s náma na Hit Radio Kontakt. Hit Radio.
1: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
5: Autokoutek.
4: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
5: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
5: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
5: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz.
5: Již 30 let.
6: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
7: Liberecká výšina.
8: Jedinečné prostředí v srdci přírody pro vaše aktivity i relax.
7: Restaurace s příjemným ubytováním, wellness, vyhlídková věž i minizo.
8: Zkrátka vše pro krásné chvíle s rodinou či přáteli.
7: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
8: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
9: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
14: Zve vás MK Cars 5. června v obchodním centru Rýnovka v Jablonci nad Nisou.
15: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
16: Bauhaus, když se to má podařit.
17: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
18: Hit Radio Kontakt.
19: Z
12: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Radio Kontakt soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade století? Registruj se na našem webu. hitradiokontakt.cz.
1: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.

0: Už je tady 11. hodina a před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální dopravní info. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Liberci, v ulici Na Skřivanech boural tady osobák s autobusem. Na místě je provoz částečně omezený, tak tudy projíždějte opatrně. No a nohu z plynu sundejte i na Semelsku, na trase z Bořkova do Košťálova. Tady dejte pozor na odstavené osobní auto s proraženou pneumatikou. Myslete na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jedno kafe v paláci. Krásná zahrada, výběrová káva a dobroty vlastní výroby. Vaše kavárna. Jedno kafe v paláci Líbik. Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Sì, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
9: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
12: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agent v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí na některá ministerstva. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta rozhodnutí odboru respektuje, jejich obavy ale podle ní nejsou na místě. Studenti gymnázia U Balvanu v Jablonci nad Nisou vyzvali ředitelku školy Michaelu Mutl k odstoupení. Výzvou vyvrcholilo loučení s oblíbeným učitelem angličtiny, jemuž ředitelka neprodloužila smlouvu. Důvodem je ale i špatná komunikace, na kterou si stěžují studenti, pedagogové i rodiče. Ředitelka odstoupit odmítá, nevidí k tomu důvod. Důvody k jejímu odvolání nevidí ani Liberecký kraj. Evropská komise doporučila Německu, Rakousku a 7 dalším zemím Evropské unie zrušení kontrol na hranicích. Země je zavedly kvůli nelegální migraci. Podle vyjádření unijní exekutivy migrantů ubylo a pro kontroly existují přijatelnější alternativy. V Česku právě probíhá jarní kolo celostátního sčítání denních motýlů. Motýlí půlhodinka potrvá do neděle a zapojit se může každý. To potvrzuje i koordinátor akce David Číp.
13: Je to ideální nejen třeba pro děti ve školách, ale je to také super, zejména třeba o víkendu pro rodiče s dětmi. A věnovat půlhodinku sledování motýlů ideální je, když si předtím nastudují trošku, jaké ty druhy denních motýlů u nás vlastně máme.
12: Určovací klíč najdou zájemci na webu motýlípůlhodinka.cz. Teploty se na severu Čech pohybují mezi 13 až 16. Odpoledne budou stoupat maximálně na 15 až 19 stupňů. Bude zataženo až oblačno, déšť by měl ale postupně ustávat.
10: Hit Radio Kontakt.
0: A jdeme si rozjet 11. hodinu. Silvie Válková stále s vámi a do toho upršenýho dopolka posílám Kelly Clarkson.

Lost Frequencies a The Feeling na Hit Radio Kontakt. Je 13 minut po 11. My za váma i dneska posíláme jenom ty nejlepší hity, ať už jste doma, v práci nebo na cestách, a pro vás, řidiči, máme taky nějaký dobrý zprávy, protože jsme váš nejlepší parťák na cesty. Na severu je to teď všude samá uzavírka, občas nějaký ty kolony, komplikace, nicméně vy na tom budete moct vydělat. Až pojedete do práce, z práce nebo někam s rodinkou na výlet a narazíte na cestách na nějaký ty dopravní komplikace, dejte nám to vědět na náš WhatsApp 606 825 404, protože každý, kdo nám během dne pošle zprávu nebo nahranou hlasovku, bude automaticky zařazený do soutěže o 2000 korun na benzín. Ty budeme rozdávat už od příštího týdne, od 8. června, a to skoro až do konce měsíce, takže šancí bude spousta. Tak posílejte info ze silnic k nám na WhatsApp, díky tomu můžete mít plnou nádrž a to se hodí vždycky, že jo. Připomínám, že číslo k nám na WhatsApp je 606 825 404 a teď už další muzika. Single X a Puberťák, to je pro vás.

0: Nezastavitelná si a právě teď doznívá v éteru Hit Rádia Kontakt a já mám pro vás jednu velmi důležitou informaci. Kamarádi, je to blízko, už je to za hranicema. Čtyřdenní pracovní týden teď testovali v Německu a 73% všech firem v tom chce pokračovat. To už jsou docela slušné šance, že se zkrácený pracovní týden aspoň v malém měřítku dostane i k nám do Česka. Dovedete si to představit, že byste týden co týden měli třídenní víkend? To zní nádherně, co? Dneska bychom vlastně měli už malej pátek, no jo, to by bylo fajn. No tak snad se v něčem necháme inspirovat Německem, uvidíme. Každopádně teď už jedeme dál, za malou chvilku Bruno Mars nebo Miles Smith, tak zůstaňte s náma a fajn středu.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Jenom 36% lidí se s partnerem posílá během dne zprávy, tak jsme chtěli ta procenta trochu zvýšit, no a my jsme tady živě v éteru poslali našim polovičkám SMSku, která zněla: ahoj lásko, přeju hezké ráno, vyspala ses krásně, až přijedu domů, udělám ti skvělou masáž, měj krásný den, miluju tě. No a máme odpovědi, tak Jasmin, co přišlo tobě?
3: Tak můj Kuba mi napsala: ahoj Bobe, nebej tý dobrovolný masáž, tak ti snad i věřím, ale takhle, nemám si náhodou pustit hitko, co to tam zase vymýšlíte?
2: To nás prokol. Co přišlo Davidovi?
4: Já mám zatím jenom zobrazeno a vzhledem k tomu, že takhle Evi vůbec neříkám, tak podle mě má jakoby podezření, že jsem to omylem poslal.
2: Že jsi tu SMS-ku dal takzvaně do jinýho hrníčku.
4: Přesně tak.
3: A co přišlo Michalovi?
2: Mně přišlo 7 otazníků.
3: Tady je vidět, že takovýhle zprávy asi teda tvoje přítelkyně nedostává.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
6: Váš bankovní účet byl zablokován, rychle klikněte sem. I takový může být podvodný e-mail, který díky AI vypadá naprosto důvěryhodně. Jak ho poznat dřív, než přijdete o úspory? To nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
7: Tak ano, útočníci sází hlavně na strach a časový tlak, ale žádná banka po vás nikdy nebude chtít hesla, PIN kódy nebo údaje ke kartě přes e-mail. Než na něco kliknete, zkontrolujte hlavně adresu odesílatele. Liší-li se od oficiálního webu, e-mail okamžitě smažte. A pokud jste už údaje zadali, ihned kontaktujte svou banku a policii.
6: Děkujeme a celý návod na ochranu vašich úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.
8: Autonašrot.cz.
9: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
8: Volejte 776-823-833.
9: Autonašrot.cz.
8: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
9: A zdarma odvezeme.
8: Volejte 776-823-833.
10: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární Rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
11: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
12: Renault Arkana od Autokoutek.
13: Stylové SUV s 5letou zárukou.
12: Se spotřebou pod 5 litrů na 100.
13: A s dojezdem až 1000 kilometrů.
12: Renault Arkana v poslední a limitované nabídce.
13: Teď i za méně než 549 tisíc korun, včetně DPH.
12: Ale jen u Autokoutek, Liberec, Vratislavice.
13: A jen do vyprodání skladu.
12: Tak nezaváhejte.
13: www.autokoutek.cz.
14: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
15: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
16: pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany. Tradiční české vynikající pivo. Svijany. Srdeční záležitost.
15: Zábavní automatikom. Zábava na vaše párty, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
17: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
18: Jsou tady.
19: Jsou tady.
20: Jo, jsou tady.
21: Jsou tady.
19: Řekni to všem.
22: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
19: Jsou ještě tady?
23: Jsou tady.
24: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

s velkým S. Bruno Mars a Marry You zní éterem Hit Rádia Kontakt. Středeční dopoledne v plném proudu a k tomu já pro vás mám taky tip na to, kam u nás na severu vyrazit. Kamarádi, tohle se vám bude hodně líbit. K nákupnímu centru Géčko se vrací oblíbený Burger Street Festival, na kterým ochutnáte ty nejlepší burgery široko daleko. K tomu samozřejmě skvělý doprovodný program. A kdy se to celý bude dít? Na Burger Street Festival budeme moct vyrazit už tenhle týden od pátku 5. do neděle 7. června, takže ano, těšíme se, protože kde je dobrý burger, tam je automaticky ta nejlepší nálada. To samý ale platí o skvělý hudbě, tak co nás čeká v následujících minutách? Dáme si megahit Come As You Are od legendární skupiny Nirvana, takže volume doprava, jdeme na to.

0: 60 a Kateřina Marie Tichá, novinka v našem éteru, která se rozhodně povedla a takhle kamarádi zní závěr dnešního dopoledního rozjezdu. Tak moc díky za to, že jste tady s náma i dneska. Opět jsme to měli nabitý. Já taky doufám, že vám se mnou to dopoledne příjemně uteklo. Za malou chvilku pošlu ještě třeba jména jako Luis Fonsi, Daddy Yankee, Offenbach a Norma Jean Martin nebo Alex Warren. A pak už je tady 12. hodina, Jirka Pelnář a srdcovky, tak na to určitě počkej. Mějte se krásně, ať to v práci utíká, zvládněte to a já se na vás budu těšit zase zítra v 9. Čau.
1: Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Desátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu. Hit Radio.
2: Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
4: Jsou tady.
5: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
10: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus Česká Lípa.
11: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Tuhle vůni a chuť prostě musíte zažít.
16: Přijďte na Burger Festival do obchodního centra Nisa.
15: A po celý víkend si užívejte to nejlepší ze světa burgerů.
16: Navíc se skvělým doprovodným programem.
15: Kuchařské show.
16: Živá muzika.
15: Humor.
16: Soutěže.
15: A na své si přijdou i vegetariáni.
16: Burger Festival v OC Nisa. Od pátku 5. do neděle 7. června.
15: Vždy od 10 až do večerních hodin.
17: Nisa Liberec. Na dotek skvělým chutím.
18: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
19: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
18: A dárek je váš, tak ušetřete s...
0: Tisku.cz. Náplně hned.
8: Go, go, go, gorila.
14: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
17: Zažijte atmosféru legendárního Maleville Cupu na vlastní kůži. 27. ročník maratonu horských kol startuje 13. června v Jablonném v Podještědí. Ať už preferujete dlouhou trasu nebo si chcete užít pohodu na kratším okruhu, Maleville nabízí výzvu pro každého. Registrujte se na www.malevillecup.cz a buďte u toho.
4: připraveni na letní zážitky? S Penny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na Děčínsku v Kytlicích uvízlo pod železničním viaduktem nákladní auto. Místem se projíždí kyvadlově, tak počítejte s krátkým zdržením. A s uzavírkou počítejte na Semelsku. Za Rváčovém směrem na Lomnici nad Popelkou je silnice uzavřená. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
3: Jedno kafe v paláci. Krásná zahrada, výběrová káva a dobroty vlastní výroby. Vaše kavárna. Jedno kafe v paláci Líbek.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
7: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: se ale přínosy zpochybňuje. Odbory na úřadu vlády vyhlásily kvůli přesunu agent stávkovou pohotovost. Reorganizace plánovaná od začátku července podle nich ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků. Zároveň vyzvali vedení úřadu vlády k jednání v tento čtvrtek. Archeologické léto už běží. Zájemci se mohou vypravit po stopách dávných Keltů nebo se projít po zaniklé středověké vesnici. Akci popisuje mluvčí Archeologického ústavu Akademie věd Jaroslav Řídký.
1: Účastní se více než 50 institucí po celé České republice, prakticky ze všech krajů, a účelem je seznámit veřejnost buď s těmi známými archeologickými lokalitami, anebo i s těmi méně známými.
0: Všechny detaily najdeme na webu Archeologické léto. .cz a teď ještě pohled k nám.
2: Liberecký archiv otevře po 3 letech své dveře. Státní okresní archiv Liberec se v sobotu 6. června připojí k oslavám Mezinárodního dne archivů a nabídne vám jedinečnou příležitost podívat se do míst, kam se běžně nedostanete. Po celý den budou probíhat komentované prohlídky archivu i restaurátorské dílny.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Ve Hřensku je 14 stupňů, ve Cvikově 13 a v zásadě 12. Odpoledne bude na severu Čech zataženo až oblačno. Déšť by měl ustávat a teploty mezi 15 až 19 stupňů. Hit
3: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
4: Sirény po celém Česku oznamují, že je středa, pravé poledne, a na Hit Rádiu tak začínají srdcovky. Krásné poledne, taky dobrou chuť k obědu, jsem rád, že jsem opět s vámi a společně se můžeme vydat opět do doby, kdy jsme jako děti na sídlišti zlobili, z legrace jsme zvonili na všechny zvonky, házeli z balkónu na lidi pytlíky s vodou a občas měli obtisknutou vařečku na zadku. Jo, taková byla doba. My jdeme hned s první srdcovkou z těch 5, které po sobě máme, do roku 1999. Dáme si britské trio Fats and Small, Turn Around a srdcovka číslo 1. Mějte pohodové poledne.

0: takhle k obědu. Fats and Small, Turn Around. Srdcovka s číslem 1 na Hit Radio.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: MTV, když ještě existovala, tak vydala soupis 100 hymen 90. let. Ne pouze, že by to byly ty největší hity, ale skutečně hymny. Hity, které definovaly ty 90. a Fats and Small se mezi nimi umístila. Takže samozřejmě velký to 90. kalibr, tak jsem rád, že jsme ho vytasili hned na úvod dnešních středečních srdcovek. No a když už jsme tady u té těžké hudební váhy, no tak pokračujeme dál. Tentokrát půjdeme ale do 80. let. Dáme si legendu Legend, Police, velká romantika Every Breath You Take. A mě zajímá, jaký průšvih jste vy kdy, někdy, když jste byli malí, udělali. Který to byl ten největší průšvih? Byli jste taky trošku, jak se říká, průseráři, že třeba na vás i museli ty policajty zavolat? Dejte vědět na 777-937-777, pište zprávy nebo posílejte hlasovky. Dáme si už za chvíli trochu průšvihů z 80. a 90. Teď Police na Hit Radio.

0: Další nádherná klasika, kterou prostě ve středu v pravé poledne musíte slyšet. M People a Hledání hrdiny. Search for the Hero na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Máme za sebou už 3 srdcovky, 2 jsou ještě před námi. Ta třetí, která bude jako bonus navíc, tak ta opět bude na vaše přání. A dneska možná bych mohl i vybírat z vás, kdo mi píšete na dnešní téma na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 a to, jaké jste dělali průšvihy jako děti. Jsou to věci, se kterými se nechlubíme před našimi dětmi, protože samozřejmě před nimi, tak my jsme byli vždycky svatoušci, o tom žádná, ale využijeme toho, že jsou teďko ve škole, že neposlouchají nebo ve školce a můžeme se konečně teda taky pochlubit. Tak David mi tady píše zprávu, se kterou se asi ztotožní polovina z nás, chlapi. My jsme jako děti kradli značky z aut. Odlupovali jsme to nožíkem. Až teď v dospělosti, když už to auto máš, tak si uvědomíš, jaká to byla sviňárna. No hrůza, David. Davide, úplně přesně vím, o čem mluvíš. A já se jako musím přiznat, že prostě jako na tom sídlišti jsme až byli jako někdy donucený od ostatních kluků z party. A jestli si pamatujete, legendární Mercedes, ten jejich znak, když tam ještě měli nahoře tu hvězdu, která už se dneska jako nedělá, protože ji vždycky někdo ulomil. Tak ano, veřejně se přiznávám, měl jsem jí doma. Je to hrozný, až normálně mi z toho teď špatně od žaludku, protože si dokážu představit majitele toho auta, který přišel a už mi píská v uších teď. Tak ano, prostě někdy jako děti jsme dělali hrozný věci. Ale tady koukám třeba Marek, tak ten píše, my jsme jako největší průšvih měli, když jsme si s klukama hráli v márnici, tak na nás zavolali policajt. Ježíš Maria, jak jste se vůbec dostali do márnice? To ještě musíš rozvést. 777-937-777. Dejte vědět, jaké největší průšvihy jste dělali vy jako děti. My si dáme další srdcovku, další diskotéka, tentokrát Bob Sinclair.

0: na Hit Radio, here comes the hot stepper. Wow. Jak dlouho jste to neslyšeli?
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Možná opravdu hodně dlouhou dobu a to je na tomto krásné. To jsou přesně ty hity, kterými si připomínáme v našich srdcovkách a taky vzpomínáme na dobu, ve které jsme vyrůstali. Dneska jsem se vás ptal na průšvihy, který jste dělali, tak například tady mám zprávu. Ahoj, my jsme dělali takovou tu klasiku, zvonili na zvonky, házeli kamínky do okna, vodu z balkónu na chodník a tak. A nebo jsme si brali vodu ze společného vchodu na chodbě, kde byl kohoutek a na písku jsme dělali rybníček. Asi všichni schoříme v pekle. Zdraví Alča. No, tak se tam jako potkáme asi všichni. Co vaše hlasovky?
2: Tak já úplně z dětských let, když jsem měla kratší vlasy a všem jsem záviděla, tak jsem v pátý třídě řekla všem dětem na sídlišti, že si zahrajeme na kadeřníka a všechny jsem je úplně oškupala na krátko. Sice u toho nebyla policie, ale měla jsem pocit, že policie nikdo zavolá na moji mamku, jak jsem lítala vzduchem a všem musela zaplatit ten krát kadeřníka. Bylo to za komunistů, takže to naštěstí vyšlo na 20 korun, ale průšvih to bylo hodně velký. Jeden tatínek té holčičky furt přemýšlel, jaký ty vlásky nalepit zpátky.
0: Ne, no tak já se klaním. Já vím, že to je strašný. To je naprosto strašný. Miluška posílala tady tu hlasovku. Je to opravdu hrozný. Ale já se klaním, protože to je tak dokonalý, to je tak chytrý. To úplně, ano, jsem tady pomyslně na čtyřech a ukláním se. Já jsem milovník kanadských žertíků a tohle, to je teda jako, to je Mount Everest, to je dokonalý. Tak jo, co vy? Udělali jste tak nějaký průšvih? Dejte vědět na 777-937-777 a zároveň mi taky rovnou můžete napsat, jakou srdcovku na přání byste dneska chtěli slyšet. Máme před sebou tu poslední šestou, už za chviličku.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu.

0: jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
1: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
2: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
3: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
4: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
3: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
6: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na dermax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
7: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Tuhle vůni a chuť prostě musíte zažít.
10: Přijďte na Burger Festival do obchodního centra Nisa.
9: A po celý víkend si užívejte to nejlepší ze světa burgerů.
10: Navíc se skvělým doprovodným programem.
9: Kuchařské show.
10: Živá muzika.
9: Humor.
10: Soutěže.
9: A na své si přijdou i vegetariáni.
10: Burger Festival v OC Nisa. Od pátku 5. do neděle 7. června.
9: Vždy od 10 až do večerních hodin.
11: Nisa Liberec. Na dotek skvělým chutím.
12: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
16: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
17: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park na Hit Radio ve 12.36.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Radio ve středu v pravé poledne a mám tady ještě jednu srdcovku, která je na vaše přání. A tentokrát tak je to píseň, která poputuje za paní Miluškou, která posílala hlasovku, že jednou, když byla malá, asi v páté třídě, tak protože měla krátké vlasy a všem ostatním záviděla, tak vymyslela hru na kadeřníka a všechny kolem voškovala. Vzala nůžky a prostě všechny jako ostříhala. A píše Tomáš a píše ahoj. Já bych se chtěl také hluboce poklonit té dámě, která ostříhala všechny své kamarády. Za mě je to naprosto geniální tah. Také jsem milovník kanadských žertíků. Jezdil jsem kdysi na tábory jako vedoucí a vyhlašoval jsem vždycky kanadskou noc a pak jsme předávali korunu pro krále nebo královnu Kanady. Za mě tato dáma je královna všech královen. Prosím, zahrajte jí píseň a když královna, tak prosím královnu. A protože je to dáma, tak asi bude mít ráda Abu. Tak jestli můžete, jenom pro ní. Zdraví Tomáš. Tomáš, dlouhá zpráva, ale chápu, já se přidávám. Miluško, snad je ti už odpuštěno a pokud ne, věř, že to stálo za to. Tohle je píseň jenom pro tebe.

0: Posloucháte Hit Radio, je přesně 1:15.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Dnešní srdcovky nám končí, další budou zase zítra v pravé poledne. Dnešní téma bylo průšvihy z dětství, tak co tady ještě máme? Kradla jsem tátovi cigarety pro kluka, kterého jsem milovala, a máma pořád nadávala, že táta strašně kouří i že má dvě krabky na den. Klackama jsme ryli pruhy do fasády domů, au, taky blbý. Dávali jsme petardy do výfuku aut a čekali, až bouchnou. Náročný. No, děkuju moc za všechny zprávy a za všechny vzpomínky, co jste mi sem naposílali. A co k tomu takhle říct na závěr? No, maximálně jenom to, že jestli máte děti a ty děti mají vaše geny, tak vás čeká ještě spousta srandy a taky spoustu vrásek na čele. Tohle je hit Survive, který si dáme už za chviličku od Luise Capaldiho. K tomu ještě stihneme Davida Guettu a nebude chybět ani Benson Boone. Tak buďte s námi.
2: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. kvkuchyně.cz.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
8: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
10: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
11: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
12: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
13: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na...
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
18: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny.
19: Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.
20: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
21: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
22: Senkor.
23: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Luise Capaldiho už za chviličku na Hitrádiu vystřídá Lucie, má pro nás připravené nejnovější zprávy, ale ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Výlovem na Děčínsku v nedokončené ulici a taky v úzké ulici mezi Havlíčkovou a Lipovou probíhá pokládka elektrické sítě, počítejte tady s omezením. A v Liberci v křižovatce ulic Hradební a doktorky Milady Horákové je silnice uzavřená kvůli havárii vodovodu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jedno kafe v paláci. Krásná zahrada, výběrová káva a dobroty vlastní výroby. Vaše kavárna. Jedno kafe v paláci Líbek.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
7: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
8: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
9: Hi, this is Ed Sheeran.

0: Návrh zákona vloží ministerstvo zítra do připomínkového řízení. Vláda by ho pak měla projednat do konce června. Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín-Velim je od rána zastaven kvůli poškozenému trakčnímu vedení. Zásah hasičů, správy železnic a opravy potrvají kvůli rozsahu poškození trolejí do pozdního odpoledne, pravděpodobně až do 16. hodiny. Událost se stala v obci Nová Ves a obešla se bez zranění. Od začátku letošního roku do konce května zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů a jeden spolujezdec. Tragická bilance prvních 5 měsíců je výrazně horší než loni, kdy bylo obětí o 14 méně. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Liberec vyznačí čarami a vytvoří tak na sídlištích ve Starých Pavlovicích a Františkově skoro 670 parkovacích míst. Nejde ale o výstavbu nových parkovišť. Radnice tímto krokem jen zlegalizuje současný stav, kdy řidiči na těchto sídlištích často parkují mimo parkovací místa a v rozporu se silničními pravidly.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Teploty se na severu Čech pohybují mezi 14 až 17 stupni. Odpoledne bude zataženo až oblačno s přeháňkama. Teploty budou stoupat maximálně na 18.
2: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
3: 1 hodina odpoledne, 3 minutky k tomu, no to jsou tedy zprávy, jak jste mohli slyšet, tak v důchodu teda budeme prý všichni milionáři podle těch nových změn, co představila ministryně financí Schillerová. Tak dobrý, hezká představa, jenom je blbý, že se toho důchodu v Česku asi nedočkáme. to je taková jako druhá stránka věci. Ale zítra rádiem na důchod čekat nemusíte, s náma si na něj klidně te můžete zahrát už o víkendu. Stačí si pořídit pohodlnou deku, papuče, posadit se do křesla a přečíst si pěknou knížku. A to knížku vám dám už za chviličku a nebude jenom jedna, je to série 12 detektivek od Lizy Reganové. Hrajeme o ně už za 10 minut.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Špatné sny od Tedyho Swimse. Je 13 hodin 12 minut, posloucháte Hit Radio. Za chviličku Red Hot Chili Peppers nebo Sigma Nobody to Love. Ovšem právě teď přichází ta chvíle, kdy budeme hrát o fantastickou sérii 12 detektivních knih, a to od renomované a světoznámé spisovatelky Lizy Reaganové. Je to už druhý týden, tak předpokládám, že pravidla hry znáte úplně všichni. Pokud náhodou ne, a teď je to pro vás poprvé, tak v rychlosti jenom zopakuju. Mám tady další díl, tentokrát už je to 10. díl série, která se jmenuje, nebo tento díl se jmenuje Smrtící nádech. Já přečtu ukázku, pak ji nějak doplním a na vás bude, abyste uhodli, jestli to mé doplnění je pouze fikce a ten příběh jsem si vymyslel, a nebo takhle opravdu ten příběh dál pokračuje. To je všechno. Víc toho na vás není, víc toho nepotřebujeme. Tak jdeme na to. Nissa Summersová, tedy Nissa Summers, byla vzorná studentka, milovaná dcera a kamarádka, která by v žádném případě neudělala nic lehkomyslného, aby neohrozila své stipendium, natož svůj život. Josie a její tým musí zjistit, co se stalo v hodinách předcházejících Nissině smrti a co znamená záhadný záznam v kalendáři, který říká, je čas stát se mořskou panou. Následujícího dne zachvátí nedaleký dům hasiče ve výslužbě strašlivý požár, při němž málem zahynou on i jeho dvě vnučky. Poslední slova, která holčičky slyšely svého dědečka říkat, zněla, je čas stát se zápalkou. A teď dobře poslouchejte, přichází ta část, o které budete rozhodovat. Detektiv Josie Quinn a její tým nakonec zjistí, že jde o apokalyptickou performance, kterou předvádí místní klub sebevrahů. Všichni chtěli ukončit svůj život přes specializovaná fóra, dali se dohromady a rozhodli se odejít ze světa velmi teatrálně. Co si o tom myslíte? Může takhle ta knížka pokračovat? Může to být právě ten důvod, proč se tam objevujou takovéto indicie? No, je to teď na vás. 800 937 937 je telefonní číslo sem do studia Hit Rádia. Volejte právě teď, my si dáme jeden hit, pak vás vezmu živě do vysílání, no a doufám, že vám pogratuluju, že si od nás odnesete 12 knih detektivních příběhů, které na sebe stále navazují, od Lizy Reaganové.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lizy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Sigma, Nobody to Love, posloucháte Hit Radio a teď je ta chvíle, kdy se dozvíme, jestli jsem si ten příběh před chviličkou domyslel, vymyslel, vycucal z prstu, jak se říká, a nebo jestli je to opravdu pravda. Na telefonu, tak v tuhle chvíli, tak mám Honzo ze Šumperka. Honzo, hezké odpoledne.
1: A, taky přeju.
0: Jsi vášnivý čtenář.
1: No, já ne, ale přítelkyně ano, ta to miluje.
0: A výborně, výborně, tak teď všichni chlapi ti drží palce, ať si naženeš doma bonusové body. Co teda myslíš, ten příběh, který jsem čet?
1: Myslím si, že to není pravda.
0: Že to není pravda? Že to ano. Nemůže být tak, že by se všichni jako rozhodli, že by odešli takhle ze světa, že to je nějaký místní klub sebevrahů, že to je blbost?
1: No.
0: Tak to si to myslíš správně.
1: Oh, hezky. Tomu nevěřím.
0: Gratuluju, gratuluju. Je to samozřejmě smyšlený. To znamená, že ty nebudeš mít jeden plusový bod, ale rovnou 12, protože... Je to série 12 knih a teoreticky, když by si takhle jako každý měsíc jí tu jednu knihu dal, tak máš od teď až do příštího června 2027 vystaráno.
1: To je jasný, jo.
0: Člověk musí mít počepicí, že jo?
1: Jo. Dám mi to nahrát a ta bude spokojená.
0: Nádhera, nádhera. Tak ještě jednou, velká gratulace. Pozdravuj doma samozřejmě a ani nemusí říkat, že jsi to u nás vyhrál. Klidně řekni, že jsi to normálně koupil, že takhle jako...
1: Ne, ne, to ne. Dobrý.
0: Tak jo, je to v hodnotě 5000 korun, ještě jednou gratulace jich 12 a já ti přeju pohodovej den. Měj si krásně, ahoj.
1: Jo, ahoj, ahoj.
0: A další knížky tady pro vás budu mít opět zítra mezi 12 a 15 tady na Hitrádiu.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Huntrix na Hit Radio s hitem Golden, což je i Oscarový hit, i Oscarový film, ze kterého je. Je 13 hodin, 27 minut. Posloucháte Hit Radio, no a když jsme tady o těch velkých ocenění jako Oscar a tak podobně, tak opravdu klobouk dolů před naším tenistou Kubou Menčíkem. Jestli vás tenis úplně moc nebere, ale i přesto fandíte Čechům, tak teď dobře poslouchejte, protože Kubovi se podařila neuvěřitelná věc. Je to první tenista narozený po roce 2004, který je v semifinále Grand Slamu. Je to nejmladší český semifinalista Grand Slamu v Open éře. První Čech v semifinále Roland Garros po 16 letech. Jemu se podařilo postoupit na Roland Garros do semifinále a 16 let před ním nikomu. To je prostě jako masakr z Čechů. První český semifinalista Grand Slamu od Tomáše Berdycha na Wimbledonu roku 2017. To je prostě strašný mazec. Obrovitánský klobouk dolů. Budeme mu držet palce, bude to mít teď strašně těžký, protože bude nastupovat v semifinále, v tom zápase o samotné finále proti samozřejmě jako papírově velmi silnému soupeři a zároveň i proti vlastně jako největšímu koni celého Roland Garros, u kterým si všichni myslí, že to vyhrajou. Ale Kuba je náš takový malý kouzelník, tak snad ještě tam něco vyčaruje. My mu budeme držet palce. Celé Česko. Dělá nám radost. No a když jsme u těch kouzelníků, tak jednoho si dáme i za chvíli tady u nás na Hit Radio Houdini v podání Dua Lipy. Tak buďte s námi.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus Česká Lípa.
4: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus.cz. Teplo chytře a úsporně.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Si, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
8: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
9: Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
10: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda.
11: Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky.
10: A teď všichni, Mexická vlna.
12: Tohle bude dlouhá noc.
10: Fortuna, dostane tě do hry.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
14: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
16: Cool.
17: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.

Fastboy a Topic ve 13 hodin a 38 minut. Posloucháte Hit Radio. Dnešní srdcovky mezi 12 a 13, tak ty už samozřejmě nestíháte. Ale protože je středa, tak si můžete užít taky i vaše vlastní jako srdcovky na přání večer. Protože mezi 18 a 21 hodinou, tak nebudou chybět dneska hity na přání. Můžete si psát na webu hitradio.cz, co byste chtěli slyšet a hlavně kdy. No a protože si často píšete o kabáty, tak tady jedny máte, malou dámu.

0: Snap.
1: Rozalin na Hitrádiu s hitem Snap, tedy lusknutí prstů. Někde jsem četl, že stačí lusknout prsty a objeví se vám na rukou nové hodinky. Tak to pojďme zkusit, jestli to funguje. Pojďme na to, zkusme to. 3, 2, 1, teď. Co? Nic. Nic tam není. No jo, no, tak... Mám v tom případě pro vás způsob, který funguje stoprocentně, nejsou to žádné jenom babské řady, ale je to způsob, který doopravdy funguje. Jestli chcete zbrusunové chytré hodinky Garmin v hodnotě zhruba 7,5 tisíce korun, tak není problém. Stačí poslouchat Hitrádio i o víkendu. O víkendu vám opět hrajeme skvělý hity, máme tam našlapaný playlist, spoustu zajímavých informací, spoustu legrace, spoustu zábavy, spoustu tipů, jak třeba i ten víkend prožít, kam vyrazit a jak si ho opravdu jako užít úplně naplno. A k tomu navíc, tam ještě pro vás máme i tyhle fantastické hodinky. Dopoledne poslouchejte a teď jak na to. Stačí, když na webu hitradio.cz nominujete hity, které vám zlepší náladu. Abyste tam taky jako slyšeli samozřejmě i to, co vy máte rádi. A pokud o víkendu uslyšíte ten váš hit, který jste nominovali do vysílání a ještě navíc s vaším vzkazem, tak pak vemte telefon a zavolejte na 800 937 937. Když to stihnete do 10 minut, hodinky jsou vaše. To je celý. Tak v sobotu i v neděli na Hit Radio.
2: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýni ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
4: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
5: AutoNašrot.cz.
6: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
5: Volejte 776 823 833.
6: AutoNašrot.cz.
5: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
6: A zdarma odvezeme.
5: Volejte 776 823 833.
7: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
8: Liberecká výšina.
9: Jedinečné prostředí pro odlišení vaší firemní a soukromé akce.
8: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
9: Zkrátka vše pro úspěch vašich večírků a oslav.
8: Libereckavýšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
10: První probuzení na moři?
11: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
12: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
17: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět-lbc.cz.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: Zve vás MK Cars 5. června v obchodním centru Rýnovka v Jablonci nad Nisou.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hitradio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Radio Kontakt soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade století? Registruj se na našem webu. hitradiokontakt.cz.
1: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.

0: rozchodová píseň o jednom páru, který se prostě sám od sebe už potom nějakým způsobem odcizil. No, tak to v životě je, tohle známe všichni. Gauthier a Kimbera, Somebody That I Used To Know na Hit Radio ve 13.58. Za chviličku nejnovější zprávy, Lucie má připravené ty nejaktuálnější informace, ještě předtím se ale podíváme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Liberci v ulici ke sportovnímu areálu probíhají práce na silnici a ulice je neprůjezdná. Na uzavírku narazíte taky v Jablonci, v Pasecké ulici, v úseku mezi ulicema Podzimní a Mlýnská. A uzavřený je taky příjezd do Horní Kamenice směrem z Kytlic. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Autokoutek.
7: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
6: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
7: Výhodné financování.
6: Pro nové i ojeté vozy.
7: Ale jen u Autokoutek.
6: Dobrá adresa pro váš vůz.
7: www.autokoutek.cz.
6: Již 30 let.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
9: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Hi, it's me, Rita Ora.
12: I'm Macklemore.
11: I'm Dua Lipa.
13: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
14: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
17: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zhruba 3/5 příjemců dosavadních dávek po přepočtu na superdávku klesá podpora. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce. Prozkoumání dat 128 tisíc domácností ukázalo, že pětině z nich po odečtení nákladů na bydlení nezůstává z příjmu i ze superdávkou ani životní minimum. Ministr Juchelka navrhne změnu částek na bydlení a úpravu skupiny zranitelných osob. Během června bude pohled na noční oblohu opravdu výjimečný. Můžeme pozorovat dvě nejjasnější planety sluneční soustavy Venuši a Jupiter. Nejlépe by měly být vidět v úterý 9.

0: Kolem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Studenti gymnázia u Balvanu v Jablonci nad Nisou vyzvali ředitelku školy Michaelu Mutl k odstoupení. Výzvou vyvrcholilo loučení s oblíbeným učitelem angličtiny, jemuž ředitelka neprodloužila smlouvu i přes rok trvající krize ve škole. Ředitelka odstoupit odmítá, nevidí k tomu důvod. Důvody k jejímu odvolání nevidí ani Liberecký kraj.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Na severu Čech nás odpoledne čeká většinou zataženo, místy s přeháňkama a teploty do 19 stupňů. K večeru pak budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti.
2: Hitradio. Jirka Pelnář. Hitradio.
3: 14 hodin a 3 minuty je 3. června, třetí pracovní den a třetí den vždycky bývá kritický, no a tak si ho u nás na Hit Rádiu vždycky o něco zpříjemníme. A protože jsou 2 odpoledne, tak vás po týdnu čeká naše ruleta dvojsmyslů. Už za chviličku budu potřebovat především vaší fantazii. A myslím si, že nás čeká zase dneska tak trošku tenkej let. No, máte se na co těšit. Dáme jeden hit a jdeme na to.
2: Hit Rádio Kontakt.

Selena Gomez na Hitrádiu, 14 hodin 6 minut. Koukám na WhatsApp Hitrádia 777-937-777 a tam už je to jedna zpráva za druhou ve stylu tak dávej, dělej, pojď a tak dále. No tak jasně, jdu do toho. Čeká nás ruleta dvojsmyslů, protože je středa, 2 hodiny odpoledne. Pokud jste ji s námi nikdy nehráli, tak dneska je ten nejlepší den na to, abyste se zapojili taky konečně do hry. Je to o tom, že si vybereme téma a pak popustíme uzdu vaší fantazii. Pojďme rovnou na to. Já to nebudu protahovat.

0: Jste připravený? Tak jo.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když hrajete tenis, co může zaznít v ložnici a při tenise? Je to kvůli tomu, že máme tady obrovitánský úspěch na Roland Garros, takže Kubovi gratulujeme k historickému postupu do semifinále. A tím pádem, tenis, jo, tenis. Jsme na kurtu, je jedno, jestli na antuce nebo na trávníku. Je možná jedno, jestli je to línej tenis, nebo jestli je to badminton, hele, tak... tady koukám na číslo 777-937-777. Už mi chodí od vás zprávy, klidně pošlete i hlasovky. Zatím tady vystřelím hned tu jednu první jedinou zprávu a ty ostatní si dáme po dvou hitech. Tak hned první, co přišlo, co může zaznít v ložnici a při tenise je ach, och, ach. Těším se na další vaše zprávy. Pojďme na to.

Last Good Night na Hit Radio ve 14:14. Je tady naše peprná středa, vždycky ve středu odpoledne ve dvě, tak máme naši ruletu dvojsmyslů. Dnešní téma, co může zaznít v ložnici a při tenise. Na 777-937-777 na WhatsApp Hit Radio chodí vaše tipy. Tak například parádní výměna, píše Lenka. Lucie píše, dáme čtyř hru. Dobrý, podávej. Vedle. Au, vedle. Dobrý. Další zpráva. A bude u toho i rozhočí? Výborně. Že by jako přišla maminka, jo, jako tchýně. Dobře. Pavel píše, já 40, ty 15. Ne, ne. To asi nebudou centimetry, viď, Pájo? Jedině, že by to bylo v obráceně. Já 15, 40. Tak u nás doma, ale skoro. No, nevadí. Tak co tu máme dál? Co tu máme dál? Klidně posílejte i hlasovky na 777-937-777. Vyberu dneska nejlepší a ta nejlepší zpráva ode mě ještě dostane nějakou speciální cenu, jo? A tohle je taky hezká zpráva. Jdi si na svou půlku. Tak tady tipuju, že už bude někdo dlouho ženatej. Asi. Pište dál. 777-937-777. Těším se.

0: taky zní, jako kdyby hrála tenis. Cranberries, hit Zombie, tady u nás na Hit Rádiu, je 14 hodin 22 minut. Dnešní téma, pardon, tak je, co může zaznít při tenise a také v ložnici, evidentně zpěvačka Cranberries může. Vy mi píšete na 777 937 777. Vaše fantazie. A mám tady třeba například ještě zprávu. Rozdáme si to na Antuce nebo na trávě? Out, dvojchyba. Už nehraju. Dokonalý. Další. Tváří se jako mistr světa a přitom to byl teprve první set. Hezky, dobře. Co tady máme dál? Takového místa a dáš to vedle. Potřebuju medical time, píše Kála. Skvělý. Au, křeč. Jo, tak úplně mezi náma teďko na rovinu, jo. Stalo se vám to někdy? Dostali jste prostě přitom jako křeč do nohy? Myslím jako při tady se samozřejmě. To je hrozně nepříjemný, ale asi to známe jako všichni, no. To je krásný. Musím vybrat jednu zprávu, kterou odměním tady naší společenskou hrou v naší exkluzivní Hit Radio verzi. Člověče, nezlob se. Tady ještě koukám, tady tyto pinkáš jako začátečník, taky dobrý, tak zlato. A teď druhé podání, hezky. No, bude to těžký, ale baví mě tady Lukáš, který píše, není to v ložnici, ale je to na střední škole v mém pokoji a je u toho dvojtečka. Jestli takhle budu pokračovat, tak mám do důchodu tenisovej loket. A to je vítěz, to je vítěz, za mě 100% tenisový loket prostě musí vyhrát, takže Lukáši, velká gratulace, protože za mě tohle je skutečně to nejlepší, co může zaznít v ložnici a při tenise, tenisový loket, gratuluju, díky moc za všechny zprávy. Další ruletu dvou smyslů si na Hit Rádiu dáme opět za týden ve středu ve 2 hodiny.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady. Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
7: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
8: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
13: Senkor.
14: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
15: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
16: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolínů. trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
15: Jak jsou ty trampolíny velké?
16: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku v Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
15: Jsou trampolíny placené?
16: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
15: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
14: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. zooparkzelcin.cz. Renault Arkana od Autokoutek.
13: Stylové SUV s 5letou zárukou.
14: Se spotřebou pod 5 litrů na 100.
13: A s dojezdem až 1000 kilometrů.
14: Renault Arkana v poslední a limitované nabídce.
13: Teď i za méně než 549 tisíc korun, včetně DPH.
14: Ale jen u Autokoutek, Liberec, Vratislavice.
13: A jen do vyprodání skladu.
14: Tak nezaváhejte.
13: www.autokoutek.cz.
17: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Jenom 36% lidí se s partnerem posílá během dne zprávy, tak jsme chtěli ta procenta trochu zvýšit. No a my jsme tady živě v éteru poslali našim polovičkám SMSku, která zněla: ahoj lásko, přeju hezké ráno, vyspala ses krásně, až přijedu domů, udělám ti skvělou masáž, měj krásný den, miluju tě. No a máme odpovědi, tak Jasmin, co přišlo tobě?
3: Tak můj Kuba mi napsala: ahoj Bobe, nebej ty dobrovolný masáž. Že, tak ti snad i věřím, ale takhle, nemám si náhodou pustit hitko, co to tam zase vymýšlíte?
2: To nás prokou. Co přišlo Davidovi?
4: Já mám zatím jenom zobrazeno a vzhledem k tomu, že takhle Evi vůbec neříkám, tak podle mě má jakoby podezření, že jsem to omylem poslal.
2: Že si tu SMS-ku dal takzvaně do jinýho hrníčku.
4: Přesně tak.
3: A co přišlo Michalovi?
2: Mně přišlo 7 otazníků.
3: Tady je vidět, že takovýhle zprávy asi teda tvoje přítelkyně nedostává.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si jejich společný duet. Těch duetů má teď Eva Farna víc. Tohle byl ten plánovaný, ten neplánovaný, tak ten se odehrál v Praze na náměstí, kdy prostě Eva jenom tak jako šla ze své zkoušky a najednou tam vidí holčinu, která tam zpívá písničky, no a tak k ní šla, zaspívala si a je to momentálně asi nejsdílenější a nejvirálnější video, který zatím asi v roce 2026 máme. Tak krásný. Nikdy nevíte, kdo vás odkud pozoruje a kdo se k vám může přidat ve vaší práci. Bylo by to hezky, kdyby nám teď někdo pomoct, co? V práci. Tak Evo.

0: Kate Ryan na Hit Rádiu ve 14 hodin 42 minut. Jak se dneska řeší ty nové změny od ministryně financí, co představila, že v důchodu budeme všichni milionáři? Tak pokud jste taky skeptický k celé naší důchodové reformě a vládním slibům a radši to necháváte sami na sobě a na vlastním financování a spoření, tak já jsem zjišťoval, kdy je nejlepší čas zainvestovat peníze. Jo? A aby jsme nespekulovali, tak jsem se zeptal na to v Portu, největší české investiční platformě. A ta odpověď vás možná asi překvapí, protože podle dat je nejlepší investovat pravidelně. To znamená každý měsíc a vlastně vůbec neřešit, v jaký je to den nebo čas. Proč to tak je? Nikdo totiž nedokáže předvídat, jak se bude akciový trh vyvíjet a kdy nastane ten nejlepší čas. Proto je klíčové investovat pravidelně v tom dlouhodobém horizontu, i když ty trhy klesají, anebo i když rostou. Prostě každý měsíc pravidelně. V tom je to kouzlo, v tom je ten zakopaný pes. Nemáte čas, to je poslední info, se kterým se dneska s vámi loučím. Za chviličku je 15. hodina, dorazí naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář a budu se na vás tady na Hit Rádiu těšit zase zítra ve 12 hodin, kdy nám začne opět hodina srdcovek. Tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Dneska svůj den slaví kola. Ano, i bicykl má svůj mezinárodní den a už nám začala sezóna cyklistická, kterou všichni řidiči tak rádi oceňujeme. Na druhou stranu, cyklisti, vy jste prostě machři, protože vyrazit na nějaký ty trasy, to dává pěkně zabrat. Společně si o sportu popovídáme dneska v odpolední show.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech. Odpolední show s Jirkou a Denisou od 15 do 18. Jen na Hit Radio Kontakt. Hit Radio. Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
4: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus,
5: když se to má podařit. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Tuhle vůni a chuť prostě musíte zažít.
8: Přijďte na Burger Festival do obchodního centra Nisa.
7: A po celý víkend si užívejte to nejlepší ze světa burgerů.
8: Navíc se skvělým doprovodným programem.
7: Kuchařské show.
8: Živá muzika.
7: Humor.
8: Soutěže.
7: A na své si přijdou i vegetariáni.
8: Burger Festival v OC Nisa. Od pátku 5. do neděle 7. června.
7: Vždy od 10. až do večerních hodin.
9: Nisa Liberec. Na dotek skvělým chutím.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
11: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
12: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
1: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
16: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, pozor si dávejte v Liberci, v křižovatce ulic Hradební a doktorky Milady Horákové. Je tady uzavřená vozovka z důvodu havárie vodovodního potrubí. A taky pozor na Děčínsku v Jílovém. V nedokončené ulici probíhá pokládka elektrické sítě. Tady počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jedno kafe v paláci. Krásná zahrada, výběrová káva a dobroty vlastní výroby. Vaše kavárna. Jedno kafe v paláci Líbik.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
12: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let se zvýší, zavedou se nová zvýhodnění. U většiny typů spoření se zruší poplatky za výkon a sníží poplatky za správu. Návrh zákona vloží ministerstvo financí ve čtvrtek do připomínkového řízení a vláda by ho měla projednat do konce června. Sněmovna podpořila růst rodičovské, ta by mohla vzrůst od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun a na dvojčata a vícerčata ze 700 na 800 tisíc korun. Novelu teď posoudí sociální výbor. Archeologické léto nabídne v letošním roce bohatý program. O jakou událost přesně jde, vysvětluje mluvčí Pražského archeologického ústavu Akademie věd Jaroslav Řídký.
13: Účastní se více než 50 institucí po celé České republice, prakticky ze všech krajů. A účelem je seznámit veřejnost buď s těmi známými archeologickými lokalitami, anebo i s těmi méně známými.
12: Všechny podobné informace najdou zájemci na webu archeologickéléto.cz. No a tenista Jakub Menčík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. Ve čtvrtfinále French Open porazil na pařížské antuce Brazilce Fonseku. V boji o finále vyzve v pátek světovou trojku Němce Zvereva.
0: Aktuálně na severu měříme 16 stupňů Celsia. Denní maxima se dneska vyšplhají až na 18. Během odpoledne čekáme oblačno, místy taky stále přeháňky, takhle dneska až do večera.
10: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt. Odpolední show právě startuje. S vámi je Denisa Janečková. No a my si jdeme samozřejmě užít jenom ty nejlepší hity. Čeká nás toho dneska spoustu. Podíváme se třeba na to, že

všude kapela Jelen a taky všude zdejší nám otevírá společný odpoledne na Hitrádiu Kontakt a my se pojďme podívat tentokrát na autobus nebo taky tramvaj, jak už chcete, rozhodně věřím tomu, že každý z vás jste někdy jel autobusem nebo tramvají a třeba jste možná i dobíhali dopravní prostředky na poslední chvíli. Tam už je to docela o náhodě, dalo by se říct, často se mi stalo, když jsem jako mladší jezdila ať už do školy, na kroužky nebo třeba na první brigády, tak jsem jezdila samozřejmě autobusem a často se mi stávalo, že jsem dobíhala a řidič mi zavřel přímo před očima a odjel. Z pohledu toho cestujícího je to jako projev čistý schválnosti nebo taky arogance, ale pozor, není tomu tak, protože promluvili řidiči veřejné dopravy a je to vlastně o bezpečnosti, protože řidiči to samozřejmě dělají záměrně, ale přijde jim, že to vytváří rizikové situace pro lidi, kteří dobíhají, ale i pro provoz v okolí, protože někdy, když dobíhají lidi, tak dokážou opravdu mít jenom mušku na ty dveře a běží, nikde nic nevnímají okolo a už je nezajímá, že třeba přebíhají silnici, která je docela provozná a podobně. Takže kamarádi, schválně mi dejte vědět, zda vy jste někdy dobíhali nebo máte takovouhle zkušenost a my si mezi tím dáme další pecky, protože právě teď je tady Morandi a taky Angels, kousek, který by se dalo říct, že tady se nad námi smilují vždycky všichni anděle, aby jsme to doběhli a hlavně, aby nás nic nesrazilo, aby jsme to stihli. Jdem si to užít.

0: Linkin Park a taky Up From The Bottom. Doznívá Ezerem Hit Rádia Kontakt, 2 minutky po 4:15 a my se pojďme podívat, jak to vypadá u nás na silnicích.
1: Jsme Hit Rádio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
0: Máte nás s sebou hlavně v autech a taky vám servírujeme jenom ty nejlepší hity a taky užitečné informace, co se děje na našich silnicích. Stále platí uzavírka jednoho jízdního pruhu v obou směrech z Turnova na Liberec a z Liberce na Turnov. U Hodkovic nad Mohelkou, kde jsou stále práce na silnici, tvoří se tu kolony, takže tady buďte obezřetní a taky tady hlavně nohu z plynu. No a potom pozor taky v Liberci v křižovatce ulic Hradební a doktorky Milady Horákové. Tady je aktuálně uzavřená vozovka z důvodu havárie vodovodního potrubí, takže počítejte s objížďkou. Pokud o něčem víte, klidně nám dejte vědět na naší telefonní linku 800 900 952, anebo taky k nám na WhatsApp 606 825 404. Za chvilku si dáme další hity a zhruba za půl hoďky nás čeká další dopravní info.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
3: Tak co na to říkáš, Baru?
4: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší.
5: Primalex Polar byla skvělá volba.
6: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
8: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
11: Senkor.
12: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
13: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
14: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
15: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany. Tradiční české vynikající pivo. Sviany. Srdeční záležitost.
16: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
17: Zažijte atmosféru legendárního Maleville Cupu na vlastní kůži. 27. ročník maratonu horských kol startuje 13. června v Jablonném v Podještědí. Ať už preferujete dlouhou trasu nebo si chcete užít pohodu na kratším okruhu, Maleville nabízí výzvu pro každého. Registrujte se na www.malevillecup.cz a buďte u toho.
18: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
19: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
0: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Rehab a taky In My Head, kousek, který věřím, že vás všechny natchnul a všem dobil energii, tolik jako mě tady ve studiu. Před námi naopak další kousek, tentokrát je to takový legendární český kousek od kapely Krištof, a to Obchodník s deštěm. Frontman kapely, a to Richard Krajčo, nedávno oslavil 49, příští rok je to kulatá 50 a taky to bude slavit v O2 aréně svým velkolepým koncertem. Doufám, že vyrážíte, protože já si myslím, že to bude naprosto úžasná podívaná. Osobně už jsem byla na Krištofech několikrát a to už i tady u nás v Liberci, dokonce i v Praze nebo na různých koncertech, kde vystupovali na různých festivalech, vždycky si je nenechám ujít a hrozně se těším i na tenhle oslavenecký koncert, který bude stát za to. Příští rok v září se na ně můžeme těšit, teď už se ale můžeme těšit na tuhle pecku tady u nás v éteru. Obchodník s deštěm a taky kapela Krištof na Hit Rádiu Kontakt právě teď pro vás.

0: dávka energie, kterou všichni potřebujeme. Tim Burke, vaše společnost na středeční odpoledne na Hit Radio Kontakt a kousek Seek Bromance. Dneska máme den jízdních kol. Ano, vteřinu ticha pro všechny řidiče motorových vozidel, kteří se setkávají s kolaři na silnicích, dokonce i na těch, na kterých bychom ani vůbec nečekali. Schválně mě zajímá, zda vy jste takový ty kliďasové, kteří za nimi hold jedou 20, čekají se na bezpečný a viditelný místo, kde je předjedou, anebo prostě nadáváte. Protože já osobně se hodnotím jako velice klidný řidič, ale zároveň, když vidím nějakého cyklistu, ne že bych řvala, ale jako dokáže mi to rozpumpovat krev. Takže schválně mě zajímá, jestli i vy to máte podobně, nebo naopak prostě řvete a vůbec se nescítíte. Dejte mi to vědět k nám na WhatsApp 606 825 404. Pojďme to tady rozlousknout. Schválně, jestli se shodneme všichni na jednom a tom stejným, anebo hold já prostě vyčnívám z řady. Čekám na to a mezi tím další hity. Za chvíli Dasha nebo The Calling.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Jenom 36% lidí se s partnerem posílá během dne zprávy, tak jsme chtěli ta procenta trochu zvýšit. No a my jsme tady živě v éteru poslali našim polovičkám SMSku, která zněla: ahoj lásko, přeju hezké ráno, vyspala ses krásně, až přijedu domů, udělám ti skvělou masáž, měj krásný den, miluju tě. No a máme odpovědi, tak Jasmin, co přišlo tobě?
3: Tak můj Kuba mi napsala: ahoj Bobe, nebej tý dobrovolný masáž, že tak ti snad i věřím, ale takhle, nemám si náhodou pustit hitko, co to tam zase vymýšlíte?
2: To nás prokol. Co přišlo na vědovi?
4: Já mám zatím jenom zobrazeno a vzhledem k tomu, že takhle Evi vůbec neříkám, tak podle mě má jakoby podezření, že jsem to omylem poslal.
2: Že si tu SMS-ku dal takzvaně do jiného hrníčku.
4: Přesně tak.
3: A co přišlo Michalovi?
2: Mě přišlo 7 otazníků.
3: Tady je vidět, že takovýhle zprávy asi teda tvoje přítelkyně nedostává.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatur. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
6: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running.
15: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na
15: firmanazážitky.cz.
17: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.pracekuriera.cz. One by Allegro.
14: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz Go, go,
16: go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz
18: Kvalitní obědy přímo do práce či domů? Denně na www.universium.cz Vaříme čerstvou a zdravou domácí kuchyni včetně diet. Jsme chráněná dílna MCU Koloseum. S dobrými obědy od nás navíc podpoříte potřebné. Poskytujeme náhradní plnění. www.universium.cz Vaše zdravé obědy.
19: Hit Radio Kontakt.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Wherever you will go a the calling. V Etru Hit Rádia Kontakt doznívá právě teď. A před malou chvilkou jsme otevřeli téma cyklisté a hlavně řidiči motorových vozidel. Vy jste mi psali na náš WhatsApp, jaký jste typy lidí, když vidíte cyklistu právě před vámi na silnici a bavíte mě. Bavíte mě neskutečně na tom WhatsAppu, je to šílený. Koukám třeba tady na zprávu od Petra, který napsal, jako řidič nadávám na cyklisty, ale jako cyklista nadávám na řidiče. Jsem konzistentní člověk. No, tak asi myslím, že každý, kdo je řidič i cyklista zároveň, tak tohle může potvrdit, protože pojďme si říct, že to jsou dva úplně jiný pohledy a nezáleží, i když jste jak řidič nějakého bicyklu nebo právě auta, tak to prostě vždycky vidíte jinak. Pokaždý, když sednete za řídítka nebo za volant, tak je to vidět úplně jinak. Můžu potvrdit, na kole tolik nejezdím, ale když už na něm jednou za čas vyjedu, tak to mám úplně stejně a vidím všechno úplně jinak, než jako za volantem. Každopádně zpráv tu mám samozřejmě spoustu a díky za to, co jsem teda tak nějak prozkoumávala, většina z nás opravdu spíš nadáváme. No, co k tomu říct víc. Teď už jdeme dát další hity, trošku se tady zase uklidníme, protože je tady Leony a Don't Worry.

0: Graham a taky Seven Years. Tohle je takový song, který mě vždycky převádí zpátky na základní školu, kdy jsem tohle poslouchala. Krásné vzpomínky, jdeme na dopravu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiče opatrně na Děčínsku Vílovém v úzké ulici, v úseku mezi ulicemi Havlíčkova a Lipová, probíhá pokládka elektrické sítě, takže tady určitě počítejte s omezením a pozor, v Liberci v ulici nad školou probíhají práce na silnici. Místo je aktuálně neprůjezdné, tak na to myslete. Vaše dopravní info potom volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Autokoutek.
6: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
5: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
6: Výhodné financování.
5: Pro nové i ojeté vozy.
6: Ale jen u Autokoutek.
5: Dobrá adresa pro váš vůz.
6: www.autokoutek.cz.
5: Již 30 let.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto,

0: Opozice se obává jejich přetížení. Během června bude pohled na noční oblohu opravdu výjimečný. Můžeme tam totiž pozorovat dvě nejjasnější planety sluneční soustavy, Venuši a Jupiter. Nejlépe by měly být vidět v úterý 9. června. Kdy a kam se podívat, radí astronom Petr Horálek.
1: Jasná planetární dvojice se objeví už za soumraku na západním obzorem okolo 21:30 letního času. Slabší Jupiter bude ležet jižně, tedy vlevo dole, od výrazně jasnější Venuše. Při pohledu pouhýma očima budou dosti blízko sebe a vizuálně budou opravdu nepřehlednutelné i z měst.
0: Červen navíc přeje i pozorování takzvaných nočních svítících oblak, která se objevují nízko nad severním obzorem. Policie stíhá jako uprchlého muže, kterého podezírá z bombových výhrůžek stovkám českých škol. Obvinila ho taky z vyhrožování třem pražským obchodním domům. Za skutky, které policie kvalifikovala jako vyhrožování teroristickým trestným činem, hrozí podezřelému až 15 let vězení. No a nováček první fotbalové ligy Zbrojovka Brno po suverénním postupu mezi elitu ohlásil první posilu. Dres jihomoravského klubu bude oblékat hrotový útočník Daniel Vašulín, který přestoupil z Viktorie Plzeň. 27-letý kanonýr podepsal víceletý kontrakt, oznámil klub na svém webu.
2: Aktuální teploty u nás na severu 16 stupňů Celsia. Výš už dneska nepůjdeme, během odpoledne čekáme zataženo, možnost taky přehánek a takhle dneska až do večera.
3: Hit Radio Kontakt.
2: Ladíte Hit Radio Kontakt, odpolední show pokračuje, za mikrofonem s vámi Denisa Janečková a teď už skvělý kousek I'll Be There For You a Rembrandts.

Skip Marley a Chained to the Rhythm, kousek, který doznívá etrem Hitrária Kontakt. My se pojďme teďko podívat trošku na počítačové hry. Musím se osobně přiznat, že jsem nikdy nebyla nějaký velký mák počítačových her, ale Minecraft, ten zná snad úplně každý. A úplně každý z nás se ho minimálně v nějaký demo verzi zahrál. Tentokrát se ho ale taky zahrál 17-letý chlapec, a to konkrétně Miroslav Holeček, který se rozhodl zasadit jak Liberec, tak Jablonec nad Nisou do populárního světa Minecraftu. Když jsem se na to koukala, opravdu to vypadá neskutečně. Já fakt jako, koukala jsem teda podle fotek, ale je tady přesně Palác Líbik, máme tady Libereckou radnici, máme tady Fígnerku, máme tady Jablonec, Centrum, všechno možný a fakt to vypadá naprosto neskutečně. Já úplně cítím takovou tu pohodu, kdy jsem běžela domů ze školy vždycky, abych si sedla k tomu počítači nebo třeba k tabletu a zahrála si na chvíli Minecraft, protože tam se přenesete do toho světa, postavíte si tam věci podle sebe a tohle, to je teda neskutečná pecka. Fakt mě to až jako oslnilo a ani tomu nevěřím, protože to opravdu vypadá naprosto skvěle. Vy se můžete kouknout na tenhle projekt, jednak to najdete na serveru a nebo samozřejmě najdete nějaké fotky na internetu a věřte mi, že budete oslnění stejně tolik jako já. Schválně, kdo si troufne na další města v Libereckém kraji, klidně mi to potom pošlete a my si mezi tím jdeme dát další pecky. Tentokrát před námi Ella Henderson a Rudimental, jejich Alibi, tak si to pojďme užít.

0: Alex Warren a taky Ordinary doznívá teda mít rádia kontakt. To má něco do sebe tenhle song, to je tak parádní pecka.
1: Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
0: Skvělý hity jeden za druhým a taky skvělý informace jenom pro vás, třeba do vašich aut, kdy právě teď míříte třeba domů z práce. Pozor si ale dávejte na některé úseky. Třeba v Liberci v ulici ke sportovnímu areálu probíhají práce na silnici, tady je komunikace neprůjezdná, takže počítejte s objížďkou a taky delší dobu už máme taky na Českolipsku v ulici Jindřicha z Lipé u křižovatky s ulicí Prokopa Holého rekonstrukci plynovodu, tady počítejte s omezením. Všichni to známe, omezení jsou nepříjemný, každopádně jezděte opatrně a leďte i dál Hit Radio Kontakt, protože my vám tady servírujeme i ty nejčerstvější informace z našich silnic. Aktuálně, díky bohu, nemáme hlášeny žádné nehody, ale poslouchejte dál, kdyby se něco naskytlo, budete o tom vědět jako první. Teď už se ale užijeme další pecky, protože před námi už za chvilku je nachystaný třeba jsou nachystaní Black Eyed Peas a Lady Gaga, takže je na co se těšit a další dopravní info si dáme zase v celou.
1: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
3: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasický rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
4: Ano, útočníci dnes dokáží napodobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. I hned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
3: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
7: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Auto na šrot CZ.
9: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
8: Volejte 776-823-833.
9: Auto na šrot.cz.
8: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
9: A zdarma odvezeme.
8: Volejte 776-823-833.
10: Liberecká výšina.
11: Jedinečné prostředí v srdci přírody pro vaše aktivity i relax.
10: Restaurace s příjemným ubytováním, wellness, vyhlídková věž i minizo.
11: Zkrátka vše pro krásné chvíle s rodinou či přáteli.
10: Libereckavýšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
0: V Liberci v obvodní ulici probíhají stavební práce.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Kontakt.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Toyota.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila. To dobré začíná u nás.
15: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Lady Gaga a Abracadabra a jako kouzlem se dostáváme zase do českých luhů a hájů. Před námi jsou totiž Vanastovy věci a jejich andělé. Kousek, který mě osobně připomíná někde sezení u táboráku, kdy ten oheň praská. Vy se tak nějak přesazujete podle toho, kam fouká vítr a kam jde kouř samozřejmě, ale jste ve skvělý partě. Užíváte si to v opejkání špekáčků na talíři nebo na táckách. Jsou hezky v rozdělený všechny možný špekáčky nebo možná i nějaký ty topinky, hořčice, křen, všechno možný. Ježiš, jak se mně zbíhají sliny a už se na tohle strašně těším. Teďko si pár dnů sice počkáme, protože máme v předpovědi nějaký ten déšť, ale věřím, že je na co čekat. Je se prostě na co těšit. Takže pojďme si dát 12, třeba si to někdo budete zpívat u táboráku taky a vzpomenete si na to, jak jste to poslouchali jenom takhle v rádiu a říkali jste si, jo, kdy už to bude. No, tak se na to pojďme naladit.

0: Lucas Estrada, Trips a Stephen Puff, taky Close Your Eyes, kousek, který právě teď doznívá eterem Hit Rádia Kontakt, a my se pojďme podívat na nějaký volnočasový aktivity pro vaše děti. V Liberci máme neskutečnou škálu toho, kam vyrazit na různý kroužky, ať už pohybový nebo třeba nějaký výtvarný. O více rozních vám zjišťovala informace naše Denča.
1: Otevřené centrum pro volný čas, které nabízí tradiční i trendy aktivity a prostor pro všechny. To je Dům dětí a mládeže Větrník v Liberci. Jaké kroužky chystá Větrník na nový školní rok, dneska probereme s paní ředitelkou Martou Kultovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní ředitelko, Dům dětí a mládeže Větrník jako volnočasové zařízení bude v září opět otevírat kroužky na nový školní rok. Mohla byste nám říct nějaké informace k termínu a ke způsobu přihlašování?
2: Větrník spouští přihlašování na kroužky vždy druhý den školy, a to z toho důvodu, aby rodiče už měli k dispozici rozvrhy svých dětí a mohli s nimi sladit nabízené termíny zájmových aktivit. Samozřejmě nabídku zviditelňujeme dříve, aby si rodiče mohli se svými dětmi zavčas vybrat, a je to vždycky v půlce srpna. V letošním roce nabídku kroužků začneme zviditelňovat již v červnu a v půlce srpna máme deadline pro finální, konečnou a kompletní nabídku kroužků, takže od půlky srpna již rodiče budou vědět celý přehled nabídky a budou si moci do datumu přihlášení vybrat se svými dětmi.
1: Můžete nám tedy vaši nabídku představit?
2: Dříve než se zmíním o naší nabídce, tak bych ráda řekla, že kroužky se neodehrávají jenom ve Větrníku, protože naše budova je vzhledem k nabídce poměrně malá a že naše kroužky můžete najít i na řadě základních škol. Tak a teď již k té nabídce. Největší oblast samozřejmě představují pohybové kroužky. Tady myslím si, že celkem stojí za zmínku, že některé z nich se odehrávají převážně venku. Jen tak pro zajímavost jsou to například turistické kroužky, geocaching, radioorientační běh, airsoft nebo pejskaření. Další velkou oblastí jsou rukodělné kroužky, od keramických, výtvarných, tvořivých až třeba pošití. Jinou oblastí jsou přírodovědné, kam můžeme zařadit i trošičku techniku. Máme u nás zvířata, botaniku a další. A ještě zmíním další menší oblasti, tak mezi ně patří dramatické kroužky, loutkové divadlo, které každý měsíc nabízí představení pro rodiče s dětmi, hudební kroužky, jazykové. Také se nám letos podařilo otevřít kroužek pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které bychom rádi zachovali. A jak jsem zmiňovala, nabízíme aktivity pro úplně nejmenší děti s rodičemi, a to jsou kluby rodičů s dětmi, minimateřinka nebo třeba cvičení pro rodiče s dětmi.
1: Jsou nějaké další aktivity, které ve Větrníku nabízíte?
2: Ráda bych se zmínila tady o našem V klubu, což je odloučené pracoviště Domu dětí a mládeže, který je klubem pro děti a mládež ve věku 10 až 22 let. A je to prostředí pro spontánní činnost, to znamená pro neorganizovanou činnost, kdy mládež k nám může bezplatně a libovolně přicházet do V klubu, a zde mají zázemí i připravené aktivity, a to pod dohledem dvou pedagogů.
1: Tak taková je nabídka Libereckého domu dětí a mládeže Větrník. Paní ředitelko, díky za rozhovor a nashledanou.
2: Nashledanou.
3: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je, a dovolená z Invy za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
6: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
7: Hausbrand Café, per favore?
8: Sí, signora.
7: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
10: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
11: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
12: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
13: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
12: A dárek je váš, tak ušetřete s
14: Tiskru levně CZ.
15: Náplně hned. Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
16: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
17: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734-579-079.
18: Tuhle vůni a chuť prostě musíte zažít.
19: Přijďte na Burger Festival do obchodního centra Nisa.
18: A po celý víkend si užívejte to nejlepší ze světa burgerů.
19: Navíc se skvělým doprovodným programem.
18: Kuchařské show.
19: Živá muzika.
18: Humor.
19: Soutěže.
18: A na své si přijdou i vegetariáni.
19: Burger Festival v OC Nisa. Od pátku 5. do neděle 7. června.
18: Vždy od 10 až do večerních hodin.
20: Nisa Liberec. Na dotek skvělým chutím.
21: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
22: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
23: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Hit Radio.
24: Ponožky i hrníček táta už dostal.
25: Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu?
24: Na Hitrádiu Kontakt
25: soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením.
24: I tvůj táta si zaslouží královský trůn.
25: Tak proč mu nedopřát upgrade století?
24: Registruj se na našem webu.
3: Hitradiokontakt.cz.
26: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
3: Hit Radio Kontakt.
27: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

kamaráta taky Be Mine, Petru Hit Rádia Kontakt. Takovýhle skvělý kousky si tady společně ve středu odpoledne servírujeme. No a skvělý informace třeba taky od Heleny Vondráčkové, která naprosto nečekaně podala ven inzerát, že prodává letadlo, svoje vlastní letadlo. Říkám si, že ty uzavírky tady u nás v Liberci jsou někdy tak šílený, že by se to letadlo nebo minimálně nějaký vrtulník určitě hodil. Takže nad tím klidně popřemýšlejte. Pokud náhodou scháníte letadlo, tak určitě vyražte napsat Helence, protože vypadá to, že se ho chce zbavit. Každopádně další dopravní info si dáme zase za chviličku. Tentokrát je před námi Lily Wood, The Prick a Robin Schulz a kousek, který prostě voní létem. Prayer in Sea. V tomhle songu vidím, že někdo jede na skateboardu, na longboardu, pennyboardu a užívá si vítr ve vlasech, slunce svítí a prostě panuje skvělá nálada. Tak to má být. Tak jdem na to.

0: Smith a taky Stargazing. Doznívá eterem Hitrádia a Kontakt. My máme minutku po 17. hodině a to znamená, že je čas kouknout se k nám na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně v České Lípě, v Železničářské ulici bourala dvě osobní auta, tady počítejte s omezením a pozor taky v Liberci, v křižovatce ulic Hradební a doktorky Milady Herákové, je tady uzavřená vozovka z důvodu havárie vodovodního potrubí, tak na to myslete. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jedno kafe v paláci, krásná zahrada, výběrová káva a dobroty vlastní výroby. Vaše kavárna. Jedno kafe v paláci Líbik.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Zve vás MK Cars 5. června v obchodním centru Rýnovka v Jablonci nad Nisou.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
8: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
10: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agent v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí na některá ministerstva. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta rozhodnutí odborů

0: No a nově sestavený realizační tým hokejové reprezentace v čele se Zdeňkem Motákem se rozrostl o asistenta trenéra Richarda Krále. Generálním manažerem po Jiřím Šlégrovi bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování dnes schválil výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje.
1: Zítra čekáme na severu nejvyšší teploty na 24 stupních, ráno většinou polojasno, během dne potom přibývání oblačnosti a někde můžeme počítat taky s přeháňkami, občasným deštěm a ojediněle i bouřkami.
2: Hit Radio Kontakt.
1: Ladíte Hit Radio Kontakt, odpolední show pokračuje, s vámi je Denisa Janečková a teď už taky činesky, jejich každý ráno vám zlepší den. Hit
3: Radio. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: David Kushner a taky Daylight. V Eteru Hit Radio Kontakt i takovýhle pohodičky umíme.
1: Dárek, ze kterého si sedneš na zadek.
0: Jo, blíží se nám Den otců a určitě každý z vás chcete obdarovat tátu jenom tím nejlepším a taky hlavně originálním. S tím máte samozřejmě štěstí, protože Hit Radio Kontakt vám pomůže. My tady pro vás totiž máme, nebo pro vaše tatínky, smart toaletu. Moderní funkce, je to výhra, která stojí za to a ze který se opravdu váš táta sedne na zadek. Takže jednoduchý pravidla, na webu Hit Radio Kontakt se registrujete, no a příští týden to budeme společně taky vyhrávat. Takže já doufám, že tohle padne do správných rukou a taky na správnou koupelnu, protože já věřím tomu, že tohle bude dárek, který prostě žádný táta nečeká.
1: Nejlepší dárek ke Dni otců. Registruj se na webu hitradiokontakt.cz.

0: Rádio Kontakt. A cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
1: Ano, cesty v našem kraji známe jako svoje boty. Vy nás vozíte společně s vámi v autě, ale zároveň i třeba někde jinde, ale aspoň víte o všech možných uzavírkách a kde to třeba stojí. Aktuálně pozor v České Lípě v Železničářské ulici, kde jsou v sobě dvě osobní auta. Tady počítejte s omezením. No a připomínám taky na Děčínsku Výlovém v nedokončené ulici probíhá pokládka elektrické sítě. Tady počítejte s omezením. Jezděte na celém severu opatrně a bezpečně. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, protože tady máte čerstvé informace a k tomu ještě ty nejlepší hity. Za chvíli se dáme Ava Max, Neil Diamond a Two Friends, tak buďte s námi.
0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Jenom 36% lidí se s partnerem posílá během dne zprávy, tak jsme chtěli ta procenta trochu zvýšit. No a my jsme tady živě v éteru poslali našim polovičkám SMSku, která zněla: ahoj lásko, přeju hezké ráno, vyspala ses krásně, až přijedu domů, udělám ti skvělou masáž, měj krásný den, miluju tě. No a máme odpovědi, tak Jasmin, co přišlo tobě?
3: Tak můj Kuba mi napsala: ahoj Bobe, nebej ty dobrovolný masáž. Tak ti snad i věřím, ale takhle, nemám si náhodou pustit hitko, co to tam zase vymýšlíte?
2: Ten nás prokou. Co přišlo Davidovi?
4: Já mám zatím jenom zobrazeno a vzhledem k tomu, že takhle Evi vůbec neříkám, tak podle mě má jakoby podezření, že jsem to omylem poslal.
2: Že si tu SMS-ku dal takzvaně do jinýho hrníčku.
4: Přesně tak.
3: A co přišlo Michalovi?
2: Mně přišlo 7 otazníků.
3: Tady je vidět, že takovýhle zprávy asi teda tvoje přítelkyně nedostává.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
0: www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
14: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany. Tradiční české vynikající pivo. Sviany. Srdeční záležitost.
13: Zábavní automatikom. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com. Už víte, že v Koloseu v Liberci Pavlovicích otevřeli bistro? Parkování zdarma v areálu. Otevřeno od pondělí do pátku, už od 6:30 ráno do 15:00. Skvělá příležitost pro biznis snídaně, ale i levné minutkové obědy v klidném a hezkém prostředí s parkem. A navíc návštěvou podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním handicapem. Zkuste bistro v Koloseu. Více na universium.cz.
15: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
16: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
15: A dárek je váš, tak ušetřete s
17: Tiskru levně CZ.
18: Náplně hned.
19: Renault Arkana od Autokoutek.
5: stylové SUV s 5letou zárukou.
7: Se spotřebou pod 5 litrů na 100.
5: A s dojezdem až 1000 kilometrů.
7: Renault Arkana v poslední a limitované nabídce.
5: Teď i za méně než 549 tisíc korun, včetně DPH.
7: Ale jen u auto Koutek, Liberec, Vratislavice.
5: A jen do vyprodání skladu.
7: Tak nezaváhejte.
5: www.autokoutek.cz
0: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Neil Diamond, Two Friends a taky Sweet Caroline. Takový oslavný kousek, který si můžeme dát k tomu, že už nám končí pomalu středa, jde do finiše a my jsme zase v té lepší půlce týdne, kdy se blížíme víkendu. Před námi tentokrát další česká pecka, co se mi líbí, vždycky v tenhle čas se nějak tak dostaneme k těm českým peckám, který prostě na ty nikdo nemá, ani nic. Divoký byl a taky jejich síť. Jednak si budete moct už brzy takhle v červnu užít Divoký byli na open air koncertu ve Vratislavicích, kde to bude stát za to, protože prostě tahle kapela to umí. Umí to rozjet, umí se vrejt pod kůži, kdy každý z vás zná ty slova a hlavně zná ten skvělý vibe, který oni dokážou přinést. Takže my si to pojďme dát v éteru. Tady je síť.

0: End of the World, taky Miley Cyrus, skvělá pecka, kterou jsme si užili tady společně. Za chvíli už nás pomalu začne za chvíli si už pomalu budeme užívat večerní speciál. Dneska máme středu a to znamená vaše středa, to znamená playlist podle vás. Takže ať už vás čeká jakýkoliv program na dnešní večer, nezapomeňte si nechat zahrát od nás na Hit Radio Kontakt. Večer si to užijete s Leou Děnděši, která vám naservíruje to, co vy si řeknete. Jednak si můžete zavolat do studia, anebo si taky vyplnit formulář na webovkách Hit Radio Kontakt, kde si píšete, jaký song byste si chtěli nechat zahrát. Co lepšího může být? Já si pamatuju, že jsem vždycky měla velký sen nechat si zahrát v rádiu a když se mi to jednou jako malý, zhruba 12-letý holčině povedlo, tak jsem z toho žila ještě doteď. A doteď si taky pamatuju, který to byl song. Radši vám ho nebudu říkat, tentokrát si tady užijeme společně Taylor Swift nebo taky Davida Guettu, Terry Swims a Tones and I, kteří jsou přichystaný už za chvilku.
1: Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka! Pojďte se bavit!
5: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
6: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
5: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
11: Zažijte atmosféru legendárního Maleville Cupu na vlastní kůži. 27. ročník maratonu horských kol startuje 13. června v Jablonném v Podještědí. Ať už preferujete dlouhou trasu nebo si chcete užít pohodu na kratším okruhu, Maleville nabízí výzvu pro každého. Registrujte se na www.malevillecup.cz. Buďte u toho.
12: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
13: Hit Radio.
14: Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
15: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
16: Hit Radio Kontakt.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Gone, Gone. To je kousek, který nám dozděl Eterem Hit Rádia Kontakt a taky nám doznívá odpolední show. Kamarádi, pro dnešek je taky čas už se rozloučit, kdy se uslyšíme, je zase zítřejší odpoledne ve 3. Tady budu s vámi zase do 6, tak jak to dobře znáte. Teď už si za chviličku užijete večerní speciál a jak jsem říkala, hity podle vás, protože je vaše středa, takže si zpříjemníte ten střed týdne. Zítra se slyšíme ve 3, probereme toho zase spoustu, zároveň zítra máme den obejmi svou kočku, popovídáme se o tom, jo, je to takový docela sporný téma, takže zítra se na tohle můžete těšit a teď už Snow Patrol nebo taky Nico Santos. Čau!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně v Liberci, v křižovatce ulic Hradební a doktorky Milady Horákové, je tu uzavřená vozovka z důvodu havárie vodovodního potrubí a pozor taky v Jílovém v úzké ulici v úseku mezi ulicemi Havlíčková a Lipová. Probíhá tady pokládka elektrické sítě, počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Jedno kafe v paláci, krásná zahrada, výběrová káva a dobroty vlastní výroby. Vaše kavárna. Jedno kafe v paláci Líbek.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
3: Autokoutek.
10: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
3: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
10: Výhodné financování.
3: Pro nové i ojeté vozy.
10: Ale jen u Autokoutek.
3: Dobrá adresa pro váš vůz.
10: www.autokoutek.cz.
3: Již 30 let.
11: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
12: Hi, this is Ed Sheeran.
13: Hi, this is Madonna.
14: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
15: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
16: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zbraňová amnestie jde do finále, potrvá do konce měsíce. Lidé díky ní mohou beztrestně odevzdat nebo zaregistrovat nelegálně držené zbraně. Od ledna policie zadržela zhruba 3700 zbraní. Nejčastěji lidé odevzdávají zbraně ve Středočeském kraji. Hnutí SPD nesouhlasí s pokutou 3 miliony za podněcování k nenávisti. Obvodní soud pro Prahu 1 trest uložil za kontroverzní předvolební plakáty z roku 2024. Šéf hnutí a sněmovny Tomio Okamura.
17: Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
16: Okamura kritizoval soudkyni Ivanu Tichou, která podle něj kázala, jak má vypadat kampaň. Poškození po jarních mrazech hlásí 42 českých pěstitelů jahod. V porovnání s loňským rokem je to o 20 méně. Letošní poškozená plocha jahodníků dosahuje 164 hektarů. Pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin mohou škody hlásit ještě do letošního 16. června. Nově sestavený realizační tým hokejové reprezentace. V čele bude už dříve oznámený Zdeněk Moták. Národní mužstvo povede a převezme od nové sezony. Role asistenta se ujme Richard Král a generálním manažerem bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování dnes schválil výkonný výbor českého hokeje.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
16: Hity už za malou chvilku, ale teď ještě obloha. Bude jasno, polojasno v průběhu noci ve východní polovině území. Zpočátku velká oblačnost s deštěm, kránu se budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty 11 až 7, zítra pak v průběhu dne polojasno, jasno, ale postupně odpoledne přibývání mraků. Později na večer přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na západě kolem 21.
18: Dobrý večer, 2 minutky po 18. S vámi Leona Děnděši a vaše oblíbené 3 hodinky hitů na přání. Tak startujeme právě teď, Shakira nebo taky UDG. No a co bude dál, je na vás, kamarádi. 777 937 777. Jdeme na to.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

DG odlétáš 9 minutek po 18. hodině. Doufám, že se máte krásně dneska. Je středa, první červnová středa a hrajeme 3 hodinky hitu na přání jenom podle vás. Jak jste zvyklí, vždycky song jako první vykopávám já tady od nás ze studia přímo k vám pro dobrou náladu. Dneska jsem měla takový zvláštní den, celý takový unavený, nostalgický, vzpomínkový, nevím, takový chmury. Den blbec, jak se říká. Možná někdo jste na tom podobně, ale hudba nám vždycky pomáhá. Tak jsem si řekla, že bych si strašně ráda zahrála UB40 Can't Help Falling in Love with You, což je předělávka od Elvise Presleyho a myslím si, že by vám mohla udělat radost, protože je to v takovém tom reggae stylu. No a co bude dál, tak mi napište na 777 937 777 až do

0: Je středa večer, 3. června, hrajeme hity na přání jenom podle vás. Píše nám tady Verča, dobrý den, tady Verča, pustili byste mi prosím Takata od Takabro. Jste skvělí, doslova vás poslouchám 8 hodin v kuse při práci. Už dlouho se vám snažím napsat o píseň na přání a nebo jen tak, ale pokaždé mám plné ruce práce. Dělám masérku, takže vás společně poslouchám s Němci, Rusy, Poláky a tak dále, takže mají možnost si poslechnout nejlepší rádio v České republice. Ježíš, to je skvělý, Verungo, děkuju krásně. A že jsi napsala tak hezkou zprávu, tak samozřejmě Takata. Takata, bro, od Takabro za moment z éteru Hitrádia jenom za tebou. A co bude dál, je na vás, kamarádi, pište si.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Medovém Újezdu na Rokycansku za 4 242 000 korun, rodinný dům v Libé u Chebu za 8 999 000, pozemek k bydlení v Broumově na Náchodsku za 995 000, pozemek k bydlení v Chýstovicích u Pelhřimova za 4,5 milionu a byt 3 plus 1 na Kladně v Kročehlavech za 6 600 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
8: Autokoutek.
9: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
8: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
9: Výhodné financování.
8: Pro nové i ojeté vozy.
9: Ale jen u Autokoutek.
8: Dobrá adresa pro váš vůz.
9: www.autokoutek.cz.
8: Již 30 let.
10: Hit Radio. Hit Radio. I didn't hear.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Love Tonight, Shows. 2 minutky po půl sedmé posloucháte Hit Radio. S vámi taky Leona, tak doufám, že máte krásný večer. Hrajeme hity na přání jenom podle vás až do 21. hodiny, píše nám tady Petra. Ahoj Lenko, já jsem se právě se svojí rodinou vrátila ze Španělska, užili jsme si pár dní volna, bylo to naprosto skvělý, úplně jsem vypla. Ten návrat do reality je trošku těžší, ale prosím, zahraj nám Goldeny, je to nejoblíbenější píseň mojí dcery Týnky, která to strašně ráda poslouchá, udělalo by jí to velikánskou radost a vzkaž jí, že jí strašně moc milujeme. No tak to je krásný, samozřejmě, že to splním a hrajeme to. Právě teď, tak volujeme doprava, Péťo, s Týnkou si to užijte a díky, že posloucháte Hit Radio.

0: hity na přání jenom podle vás až do 21. hodiny. 777-937-777, to je to zlaté číslo ke mně do studia. Nebo můžete i na můj Instagram Lea Giongio, si dívám se i tam. Za chvilku Spice Girls a jejich Wanna Be, zlaté 90. A nebo taky Espresso Macchiato.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
2: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
4: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
5: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
4: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Sí, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
9: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny.
11: Oblíbené SUV na vás čeká v Autonord v Terezíně již za méně než 670 tisíc nebo 6200 korun měsíčně. Autonord.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Kvalitní obědy přímo do práce či domů? Denně na www.universium.cz. Vaříme čerstvou a zdravou domácí kuchyni včetně diet. Jsme chráněná dílna MCU Koloseum. S dobrými obědy od nás navíc podpoříte potřebné. Poskytujeme náhradní plnění. www.universium.cz. Vaše zdravé obědy.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hity na přání do 21. hodiny s vámi Leona. Krásný středeční večer. Pokračujeme Mirai Trips a Adele.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech.cz dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio Kontakt.

chmurném počasí. Co třeba Eros Ramazzotti a Tina Turner, Cosa della Vita. Moc děkuju, všechny zdraví, červená karkulka, Katka Červená. Tak Kačko, je to tady. Buongiorno, Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cosa della Vita letí za tebou.

0: Hity jenom podle vás, Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cosa della Vita. No a někoho bych chtěla slyšet v éteru, teď, na telefonu, pojďte vysílat se mnou, my vám zahrajeme to, co rádi posloucháte, máte rádi, můžete skrz éter i někoho pozdravit, říct mu, že ho máte rádi. A tak podobně, takže 800 937 937, volejte právě teď a spolu pokecáme a tak podobně, takže hezký dobrý večer, kdo tam?
1: Dobrý večer, paní moderátorko, u telefonu Zdeněk ze Žďárny. Zdravím vás všechny pracovníky Hit Rádia Zin a všechny vaše posluchače.
0: Krásný dobrý večer, Zdenečku, co vám zahraju?
1: Tak, paní moderátorko, prosím bych píseň od skupiny Bad Boys Blue ve knihy I Wanna Hear Your Heartbeat.
0: To já nevím, jestli to tady mám. Já už se dívám. Tak, Bad Boys Blue, ano. A kterou? Mám tady Pretty Young, A Train to Nowhere. Jak se jmenovala?
1: I Wanna Hear Your Heartbeat.
0: Tak, to tady nevidím. You Are Woman Jungle, nevidím to tady.
1: Tak, zkusíme
0: Nebo jungle. Počkejte, nebo I Wanna Hear Your...

0: Heartbeat? Heartbeat?
1: Ano.
0: Tak to tady mám. Tak to vám zahraju. Pro tak koho bude, to bude?
1: Tak bude to pro vás, pro všechny moderátorky a moderátory a všechny pracovníky Trávy a Zlín a pro všechny vaše posluchače.
0: Děkujeme krásně a hlavně taky pro vás, Zdenečku.
1: Děkuji.
0: Mějte se, naslyšenou. No a pokud chcete slyšet vy svůj oblíbený song, tak si napište 777-937-777 nebo můj Instagram Lea Giongiosi a taky můžete volat a spolu pokecáme.

0: Posloucháte Hit Radio, Vítaš, Teenage Dirt Back a s vámi taky Leona. Tak co, máte fajn večer? Podle toho, co píšete, nejspíš ano, SMSky nám chodí od vás, děkujeme moc. Co vy chcete slyšet z éteru Hit Radia, je to jenom na vás. Pište si dál 777-937-777. Píše nám tady Petra, ahoj Leonko, prosím, zahraj nám Hříšný tanec, čeká nás v práci noční šichta a díky vašemu playlistu nám to rychleji utíká. A tvoje energie je prostě neskutečná, přenášíš to na nás všechny posluchače. Bylo by to ještě pro Martinu, Helenu, Anetku a taky našeho vedoucího Jiříka. Díky moc, jste super. Peťule, to je strašně hezká zpráva, kort ještě od ženský, takže děkuju moc. A co by to byl večer bez Hříšného tance? Holky, vy nebudete sedět v koutě. A z vašeho vedoucího udělejte Patrika. Každopádně, za 4 minutky Hříšný tanec letí k vám. A co bude dál, přátelé, je jenom a jenom na vás.
1: Hit Radio Kontakt. Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
2: Navíc vám rádi spočítáme auto na úvěr nebo měsíční paušál s kompletní péčí. Přijďte si pro modely Volkswagen Love do Autonord.
3: Hit Radio. Hit Radio.

Hit Radio stále s vámi, hrajeme na přání jenom podle vás. Doufám, že se máte krásně. Psali jste si hodně o jeden song, který často hrajeme, rádi hrajeme. Je to song české kapely, Svaz českých bohémů. Přichází do éteru Hit Radia a letí přímo k vám. Bohnouti.

0: farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera della...
1: La primavera, seš, posloucháte Hit Radio, s vámi Vašile a za 3 minutky 3 čtvrtě na 8, tak ještě hodinku a 15 minut. Hrajeme hity na přání jenom podle vás. Napište si na 777-937-777, tak jako to udělal Jirka. Ahoj Leonko, moc rád tě poslouchám, prosím, zahraj tam Ed Sheeran, Fotograf, bylo by to pro moji milovanou Marušku. Máme se moc rádi, teď spolu večeříme na terase, možná bude i nějaké grilování a taky pro našeho Jiříka a dceru Klárku. Díky moc, jste super, uděláte nám velkou radost. Tak když uděláme radost, tak za moment Ed Sheeran letí k vám.
2: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
3: V Liberci na nájezdu ze Šumavské ve směru na Chrastavu.
2: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Kontakt.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
8: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
9: Hit Radio.
10: Hit Radio.

0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
1: Senkor.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ. Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
6: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: Před námi poslední společná hodinka hitu na přání. Tak co pak to bude teď? Coldplay, taky Terka Mašková, Marek Lambora a dál. Je to na vás.

přání, středa večer, 3.6. už pohodička doma. I když je pravda, že někdo z vás má ty noční šichty, protože nám tady velmi často píšete, tak doufám, že vám to rychleji uteče. Máme tady jedno hudební přáníčko. Zdravím, Leonko, já peču chleby normální a čokoládové. Ty brďo, čokoládový chleba jsem asi ještě nejedla. K tomu dělám ještě dva dorty a potřebuji, prosím, pořádně rozpohybovat to své unavené tělo. Prosím o Call on Me Eric Pritz pro všechny pekaříčky, všechny posluchače, pro holky z Kolo Kafe a hlavně pro tebe, ať máš krásný den. Nicole, holky u pece. Každopádně, ty brďo, kam chlebík doručit, mi tady napsala PS. Tak já ti normálně napíšu, protože jestli se podaří doručit chlebíček, Niky, tak já budu nejšťastnější na světě. Já miluju domácí pečivo a tu fotku, kterou nám tady i Nicole vlastně poslala, tak je nádherná a úplně bych se do toho zakousla i takhle skrz ten počítač. Takže Eric Pritz, Call on Me, letí za tebou a já ti jdu odepsat.

0: Love, Bika Čigulína, Edward Maja. I tohle hrajeme podle vás za chviličku. Nádherná věc. Lionel Richie a Hello. Napsala si Helenka, abychom zahráli něco hezkého, zamilovaného pro jejího Jiříčka, tak samozřejmě, že zahrajem. Taky Kelly Clarkson a Alvaro Soler. Sorel? Samozřejmě Soler. To je horší než jazyk kolem, přátelé. Aspoň vidíte, že opět nic nepřetáčíme a jedeme prostě live a jsme taky lidi z masa a kostí, ne? Tak buďte s námi dál, hezký večer.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz
1: Již 30 let.

0: konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz nebo volejte 734 579 079.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio Kontakt.
0: Zlepši si náladu.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: rarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.

Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: tarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
3: Rádio.

0: hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.